0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru. Den se mění v noc a já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný. Motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem coru, žil jsem v ráji a teď jsem nula. Ze dne na den hledá minotaura, zas kurva utrácím bůra. Jsem v bordelu, kupuju lásku, líbí se mi všechny, přitom žádná. Dávám si na kurák další šampaň, chutná jak bohemka, prej je to krystal. A potom už jsem byl, to jsem vychytal, kdo tohle může říct. Jmenuje se Michal Opletal, jeho adresa je Mental Hospital. Zažil jsem hodně, ale furt to sam. Zapálil ohně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel. Teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím. No prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš? Kup si kotě, chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit. Na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšit školy, znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král. Ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj.

dej aspoň pár kroků, je to škola života.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor.

firemní okna sporák, buzny se vozíte na škodách, slepice letí jako kodák, píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrečím si

0: Posloucháte Express FM.
1: Express.
0: Express FM.
2: Ten lesínťák, když si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale lesínťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nož.

skvělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Express. Music first. Express FM. 5, 6.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštýře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express FM.
2: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava, vlny, tobogány.
8: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Music. First. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zákony, které chystá kabinet Andreje Babiše nebo poslanci vládních stran, podle expertů pomohou biznisu premiéra. Jde o předpisy týkající se například zemědělství nebo zdravotnictví. Zároveň je stále ve hře také novela zákona, která by předsedovi vlády výrazně usnadnila pozici vzhledem ke stále trvajícím pochybnostem o jeho možném střetu zájmu. Maďarský premiér bude muset dál pokračovat v hledání nové hlavy státu. Judit Polgárová jeho nabídku na post prezidentky odmítla se slovy, že se necítí dost silná na to, aby převzala odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. No a Mezinárodní asociace profesionálních cyklistů vyzvala po nočních dopingových kontrolách na Tour de France k reformě testovacích postupů. Vingegaarda vzbudili komisaři ve dvě v noci, čtyřnásobný vítěz a obhájce titulu z posledních dvou let Pogačar přišel na řadu v pět ráno. Jen dodám, že Vingegaard už v závodu nepokračuje poté, co v závěru 15. etapy spadl a se zlomeninou klíční kosti musel odstoupit. No a pojďme se podívat ještě na počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia. Během dne nás maxima čekají, no to je to, co jsme říkali včera, 18 až 23, na Moravě mají až 25, opět na severu ojediněle se vyskytnou přeháňky, večer bude oblačnost i srážky ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Good morning a já doufám, že vy říkáte na, že takhle spolu začínáme to dnešní úterní ráno s datem 21. července. Vítězslav, to je jméno, které mi tady svítí na monitoru, takže Vítkům krásný den. 7 hodin, skoro 3 minutky k tomu. Dneska asi lehce filmově, nemůžu se tomu vyhnout, protože včera jsem viděla Odysseu, do toho včera padnul ten Avengers Doomsday trailer, takže koukala jsem i na nějaký velký půlhodinový rozbory, tak si myslím, že i o marvelovské novinky bychom se mohli tak jako lehce otřít. Pak tu mám ještě jeden takovej fotbalovej hoax, nebo takovou fake news, o kterou bychom se taky tak jako mohli jako břinknout o tuhletu strunu. A ještě, no, já jsem to včera říkala, že si myslím, že ještě jakoby pondělí, úterý bude trošku o tom mistrovství světa ve fotbale, ale samozřejmě jsme na Expressu, takže to bude hlavně o muzice, tu se budeme hlavně hrát, ale i si o ní něco říkat. Tohle to jsou Arctic Monkeys, dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

7.10, posloucháte úterní Express ráno. Já dám pod nás toho temného rytíře, ať nám pod tím hraje Nolenovka. Já bych klidně pod to dala nějakou odysseovskou muziku, ale ta je docela hororová, taková hodně surová a rozhodně to není žádnej Hans Zimmer s velkým symfoniákem, jo? Tak ať pod náma trošku něco hraje, ať pod náma jenom nebuší nějaký horor od Goransona. Muzika rovnou teda, ano, říkám, je to hodně surový, takový jako působí to strašně jednoduše, v některých momentech jako animálně a v mnoha momentech včerejší Odyssey jsem teda měla taky jako úzkosti, hezky se to spojilo s těma hororovejma prvkama. Kdybych měla, takhle ano, byla jsem na to v IMAXu, kdybych měla použít současný internetový humor as Nolan intended, jsem viděla tenhle ten film. Kdybych měla úplně jednoduše říct líbilo, nelíbilo, řeknu líbilo. Zase vám nechci toho úplně moc prozrazovat. Rovnou se možná taky dotknu takové té problematiky, to, co se řešilo hodně. Pokud na ten film jít nechcete, nebo jste už třeba rovnou dali na ČSFD odpad, protože je tam zjednodušeně zase řeknu Černá Helena a Elliot Page hraje Achilla, tak se zbytečně připravujete o moc hezký filmový zážitek, protože Elliot Page nehraje Achilla a Černá Helena, nebo tak jako v podstatě Lupity dvojrole, je tam opravdu tak jako v podstatě až jako řeknu zanedbatelná, že vám to nemůže zkazit film. A navíc, tady vám to můžu prozradit, on i ten film sám tak trošku, řekněme, schodí tu její údajnou krásu, té Heleny, a řekne, že samozřejmě válka se kvůli krásným ženám rozhodně nekoná. Já teda připomenu, že on teda parit s tou Helenou, on teda vzal i velkou truhlici, jo, plnou peněz, takže on možná tam bude ten důvod a tak víme, proč se vedou války. Tak to je jenom tak jako na okraj k těmhle těm dvěma věcem. Jinak já tady ještě koukám na zajímavosti na ČSFD a tady Tom Holland, který hraje toho Telemacha, syna Odysea, uvedl, že účast v tomto projektu považuje za velmi významnou ve své kariéře a byl absolutně ohromen rozsahem a záběrem. Zároveň také prohlásil, že je to jeden z jeho největších hereckých úspěchů, a tak se Tom Holland asi nerad probudil k článku magazínu Variety, který hodnotí nejlepší a nejhorší herecké výkony, a právě Tom Holland je na 17. místě s tím nejhorším hereckým výkonem. Na prvním místě není nikdo jiný a hodně se o ní mluvilo, Samantha Morton, která hraje tu čarodějku Kirke, a ano, myslím si, že její část v Odysseově příběhu je jeden z highlightů filmu. Zároveň je už před filmem se mluvilo o tom, že údajně, když sama tam Morton jako dohrála tu svoji část, takže filmový štáb tleskal, a myslím si, že dokonce sám Christopher Nolan to přirovnal k tomu, když Heath Ledger hrál Jokera v Temném rytíři. Takhle, zas, myslím si, že zas až takový výkon to není, ale ono jako hrát čarodějku nebo totálního magora, neměla to zase Samantha Morton až tak jednoduchý, ale určitě to je jeden z mých highlightů. Druhý z mých highlightů toho filmu je setkání s Kyklopem, to se mi líbilo hodně. A potom právě taky musím říct, že se mi líbil Elliot Page v části, kdy se musí Odysseus dostat do hádu, aby našel cestu dál na té svojí road movie. Jinak, co se týká toho IMAXu jako takového, určitě jste taky viděli všude, prostě o co přijdete, když půjdete do normálního kina a tak dále. Já si myslím, že zas až o tolik nepřijdete, upřímně si myslím, protože ten film není tak výpravný, jak se tváří. Nejsou tam takový, jako pro mě tam nebyly žádný velkolepý scény typu, kdybych to měla k něčemu přirovnat, nevím, jo, vezmu třeba Gladiátora, když vstupujete do Kolosea, nebo když Elizabeth Taylor jako Kleopatra vyjíždí do Říma, jo, tak nic takového se tam jako neodehrává. Podle mě byste měli jít hlavně někam, kde je dobrý zvuk, jo, to si myslím, že mě táhlo nejvíc. Ale jo, 3 hodiny jsem se nenudila, šla bych na to znova do kina, asi ne. Tak tolik Odysseje. Pokud jste už taky v kině byli, klidně mi dejte vědět, jak se líbilo vám 602, 604, 903, ale rozhodně si myslím, že to je něco, co byste měli vidět. A měli byste to vidět kde jinde než v kině, protože podle mě čekat na nějaký Blu-ray nebo si to někde stahovat, to ne, to zase, to si nemyslím. Myslím si, že to chce ten kinozážitek, to plátno, ten zvuk. Dejte na mě. Máme, no, hele, než jsem to vykládala, 5 minut je pryč, už je 7:45, krásný úterní ráno.

0: 7.21, DMAs, Heaton Park z muziky za mou chvilku, Friendly Fires, anebo taky Madonna se Sabrinou. Pěkné ráno.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozřejmě i Viz DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

Když jsem tady ráno říkala, že Express je o muzice a že si ji dneska nebudeme jenom hrát, ale budeme si o ní taky povídat, tak než vám řeknu, co má novýho Troye Sivan, tak bychom se měli zastavit u jednoho pojmu a to se jmenuje Finsta. Jo? Je to v podstatě fake Instagram, ale spíš mnohem soukromnější, skrytej Instagram celebrit. Těm se prostě říká Finstas, jo? Takovejhle Finsta, no, má, měla třeba Lana Del Rey, nebo René Rapp, Edison Ray teď má takovej taky v podstatě jako pseudoúčet, sestry Hadidovy, kdy se měli, Lord měla ten svůj ještě jako kromě toho svého oficiálního účtu, tak měla, nebo pořád ještě má ten Instagram, kde hodnotí ty smažený cibulový kroužky. No a tyhle ty Finsta účty původně měly sloužit k tomu, že vlastně celebrity taky chtějí být na sociálních sítích i sami za sebe, že jo. Mají prostě ty oficiální účty, kam třeba postují věci o svý nový desce, o svý nový éře, dávají tam oficiální fotografie a pak chtějí mít takovej ten messy, autentický, trošku možná špinavý Instagram, kam si fotí svý jídlo, kde se možná fotí, když mají ošklivý vlasy, kam se třeba fotí, jo, se svojí rodinou, se svými přáteli, který chtějí mít prostě skrytý a možná si tam chtějí i psát se svýma kámošema na Instagramu. Nechtějí mít na všechno furt nějakou další ještě tajnou aplikaci. No, jenže pomalu začalo docházet k tomu, že zejména v hudební branži se tyhle ty Finstas začaly používat jako marketingový kanál a pomalu ale jistě ty hvězdy vždycky ten svůj Finsta buď nějak jako náhodně, jo, se odkryl, ježiš, to je ale překvapení, tady odhalujeme, anebo sami ho odhalili na tom hlavním účtu, třeba řekli, hele, sledujte mě tady a pak se tam něco objevilo, něco odhalilo, takže tyhle ty Finstas teďko slouží jako takový marketingový nástroj. No a jako aktuálně poslední ho jako marketingový nástroj využil Troye Sivan. Co se na jeho Finsta objevilo a jestli se můžem těšit na novou éru a novou desku, to vám prozradím za malou chvilku. Tohle to jsou Friendly Fires Hawaiian Air. No takhle, jestli mají na Havaji 16 stupňů, tak asi jo.

jak to tak ve studiu sedím v tričku a v košili, tak se říká, možná nějaký ten havajský vzduch by mi přišel vhod, ale iris boridis. Před malou chvilkou jsme si už řekli, co je to ten Finsta. Soukromý Instagram celebrit, kde si můžou postovat si soukromější věci s rodinou, přáteli, s nějakými close friends a tak dále. Ale ano, poslední roky celebrity tyhle ty svoje skryté, tajné profily používají i k marketingovým účelům. To teď učinil Troye Sivan, který odhalil právě tenhle ten svůj Finsta, Roye Ribban, ale jenom na chvilku. Na tom svém oficiálním účtu řekl, hele, pojďte mě followovat tady na mém druhém účtu, uvidíte, co jste ještě neviděli. Tenhle ten účet, ten Roye Ribban, ten jeho Finsta, už je teď zase aktuálně soukromý. Kdybychom měli udělat nějaký srovnání, Troye Sivan má na svém oficiálním Instagramu 15 milionů followerů a myslím, že na tom Royovi má asi 50, něco takového, 54 tisíc. Takhle, co by mohl mít asi tak Troye Sivan na svém hodně soukromém účtu? Sebe nahýho, sebe polonahýho, svoje nohy a svoje nějaký takový fotky, kde je trošku cute, takový to felt cute, might delete later, jo? Každopádně, ale co tam taky prozradil nakonec na tomhletom účtu, je print screen, kdy Troye Sivan se ptá, chci si to jenom potvrdit, je pozdě na to ještě prohodit dva songy v tracklistu, v tom pořadí, tak pozdě nebylo. To znamená, že Troye Sivan má album hotový, už se řeší tracklist, no a teď už jenom musíme čekat, na kterém ze svých účtů nejenom zveřejní tracklist, ale hlavně zveřejní. Jak se to bude jmenovat, kdy to vyjde a nějaký první single, ať víme, jestli to bude znít jako jeho Rush éra. Tak si toho Troye Sivana pojďme rovnou dát v 7.35 Express ráno. Úterní ráno na Express FM.

Pojďme se taky podívat na úterní ranní dopravu. Vidím tady nehodu D35 263 a půl kilometr ve směru na Hradec Králové. To je nehoda osobního s nákladním autem, je tady překážka na vozovce. Projíždíte tady se zvýšenou opatrností, nehoda je hlášena od 7 hodin a 15 minut, předpoklad do 9:45, že tady bude dělat problémy, takže tady počítejte i s lehkým zdržením. Nehodu potom hlásí také silnice 55 u obce Hodonín. To je nehoda nákladního vozidla a osobního auta. Aktuálně tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce a je tady udělán odklon přes Hodonín ulicemi Velkomoravská, Štefánikova a Měšťanská kolem lázní Hodonín na kruhový objezd na Pánov. Jinak, co se týká dopravních nehod, tak nic víc tady nevidím. Jinak samozřejmě zdržení tady hlavně na těch příjezdových trasách, ale taky na trase Praha-Brno. Zatím lehký zdržení, tak doufáme, že to bude fajn. Já myslím, že zdržení hlavně dneska samozřejmě nastává, když tak jako lehce přibržďujete u benzínových pump a koukáte na zdražení. Koukala jsem na zprávy, že tak jako naftička o 4 koruny a naturál zatím o korunu, ale samozřejmě to se asi bude během těch následujících dní bohužel ještě měnit k horšímu.

0: Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Častěji už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
12: Express FM.

0: Chcete být milionářem? Tak to byla takhle jedna z mých oblíbených vědomostních soutěží. Dnes je to samozřejmě na lovu, nebudu lhát v tomhle tom. No, takhle, kdo by asi nechtěl být milionářem, i když dneska si myslím, že si spousta z nás říká, milionářem je málo, to by chtělo být aspoň miliardářem. A nebo když milionářem, tak dolarovým milionářem. Samozřejmě angličtina má toho millionaire, billionaire, potom tady máme asi možná můžete být i trilionér a předpokládám angličtina má ještě potom takový třeba ten výraz gazillion, jakože hodně milionů, zilionů, bilionů, takže ještě můžete být gazillionér, to je teda někdo, kdo oplývá neomezeným rozpočtem, ale myslím si, že většina z nás teď odpovídá novému pojmu, který koluje na internetu a to je nilionér. Takže někdo, kdo má málo nebo žádný peníze. Tak možná tady teďko máme takový sraz milionářů, ale to vůbec nevadí. Vždyť si k tomu hrajem aspoň pěkný písničky. Že jo? Do konce týhletý hodinky třeba novinka od Blossoms Meet Me in Love.
1: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česko nemá žádnou zbraň, která by dokázala ničit dalekonosné balistické rakety. Přesto nejsme bez ochrany. Máme totiž sousedy. Těžíme ze své polohy uprostřed Evropy. Kryje nás alianční síť radarů protiraketové americké systémy v Polsku a rozvíjející se systém Arrow v Německu. Evropa riskuje zahájení topné sezóny s rekordně nízkými zásobami plynu, straší Moskva. Podle ruské státní agentury jsou evropské zásobníky zatím naplněny pouze na 41% potřebných objemů plynu pro nadcházející zimu. No a terminátor Carlos Vémola se vrací ze sportovního důchodu. 26. září nastoupí na velkolepé akci Oktagonu na fotbalovém stadionu bundesligového Eintrachtu Frankfurt. Carlos změří síly s německým fenoménem Frederikem Vosgrénem. No a co se týká počasí, dnešní maxima 18 až 23, na jižní Moravě 25, bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.

0: vám. Doufám, že to tady spolu nějak zvládneme. Máme tady alespoň skvělou muziku Hozier, Charlie XCX, anebo taky Role Model, High Hopes, 3000. Tak to nás čeká z hudby. Lehce se ještě podíváme mezi 8 a 9 na filmy, protože padnul nový trailer na Doomsday, takže mrknem trošku na to, co je novýho u Marvelu. No a co bychom mohli? Jo, no a vidíte to, třeba chcete jít někam na výlet, tak si dáme Nebudu doma, tentokrát z kraje Vysočina, ať víte, kam se mrknout na nějaký hezký místa. Pěkný ráno.
1: Express ráno.
2: Express FM.

No tohle to ještě jsou ty starý Marvel titulky, samozřejmě dneska už mají marvelovský filmy, každý ten svůj úvod tak trošku přizpůsobený tomu, v jaký fázi se zrovna ten jejich hrdina nebo hrdinský tým nachází a v jaký fázi se vlastně nachází celý dneska už multiverse. No, včera Avengers Doomsday trailer film, který přichází, myslím, do českých kin 17. prosince, jinak vám budou samozřejmě ty americký trailery ukazovat 18. Noví Avengers jdou ve světě, ve světových kinech proti Duně, třetí části. Nevím, jestli vy jako máte nějaký dilema, jestli se rozhodujete, jestli půjdete nejdřív na Avengers nebo na Dunu, nebo jak to bude. Já jsem včera samozřejmě koukla na ten trailer a koukla jsem během dne a ještě tady ráno jsem koukala na takový ty rozbory každého možného detailu. Tyhle ty videa mají třeba kolem půl hodiny, kdybyste se chtěli tím zaobírat. Myslím si, že bude fajn se na tyhle ty rozbory kouknout třeba někdy v listopadu, abyste si ještě potom udělali seznam filmů, které musíte vidět k tomu, abyste vůbec mohli jít na Avengers Doomsday. Já samozřejmě začínám mít pocit, že je toho na mě trošku moc. Základní premisa je taková, že se nám potkají všechny aktuální týmy. Někteří hrdinové i možná teď už teda záporáci, ale herci nám vstávají z mrtvých. Vrací se třeba Kapitán Amerika, který je aktuálně už tedy hoden Thorova kladiva, na konci toho traileru ho nejenom, že ho pozvedne, ale v podstatě ho k sobě přivolá. Thor v tom traileru má taky proslov o tom, že nás čekají záporáci ještě mnohem mocnější než Thanos a že se vlastně na té své cestě vesmíry setkal s takovými záporáky, že ještě jsme s nima ani jako nikdy nebojovali a že samozřejmě ten Dr. Doom je úplně to nejhorší, co nás může potkat. No a jinak jsou tam úplně všichni, jsou tam Thunderbolts, je tam Fantastic Four, jsou tam starý Avengers, staronový Avengers. Uvidíme, ale samozřejmě zkrátka ten multiverse a to, že jsme si v minulosti i v X-menech, kteří jsou tam teda taky, by the way, ještě X-meni, na ty jsem zapomněla, že jsme si tak jako trošku pohrávali s těmi vesmíry z minulosti, cestovali jsme do minulosti, měnili jsme ji, tím jsme měnili budoucnost, to všechno má za následek, že se nám teď vypadá to tři planety mířejí k sobě, má dojít samozřejmě k nějakému prolnutí a má dojít k té ultimátní katastrofě, kdy se ty země samozřejmě srazí a ty univerzá nejde samozřejmě jenom o to teda, že se nám zničí, ale pravděpodobně tam ještě bude hrát nějakou roli něco. Uvidíme, no a jsem na to docela zvědavá, ale musím říct, že asi na to půjdu do kina s takovým tím, že půjdu do kina a uvidím, co pochopím a co nepochopím, tak se potom zpětně dohledám, ale samozřejmě už mě to neláká tak jako dřív, no, to se trošku přiznám. Pořád je to docela epický, pořád tam mám spoustu svých oblíbených hrdinů, který bych jako chtěla vidět, jsem zvědavá, jakou roli tam budou hrát, jestli jsou v podstatě jenom v tom traileru takový, že se mě snaží právě na to nalákat, že jsem taková ta rybka, co se chytá na ten háček třeba těch X-menů, ale ve skutečnosti se tam opravdu jenom jako myhnou. Těžko říct. Musím říct, že byla jsem včera na té Odise a před tou Odisou ještě dávají taky jako ukázku na tu Dunu, tak musím říct, že možná na tu Dunu jsem trošku jako natěšená malinko víc, takže pokud bych se měla rozhodovat, na co půjdu do kina jako první, tak aktuálně teda ty moje váhy se trošku naklánějí k té Duně.

0: 8 hodin a 20 minut v úterním Express ráno, tak je trošku country feel, to tady teďko má. Z muziky za malou chvilku Calvin Harris a Jazzy, Liam Gallagher nebo taky Somber, My Body Isn't Ready. No a taky Taylor Swift, která má další světové prvenství, tak se na to podíváme. Co se ta holka zase může připsat? No i když zase takový zásluhy na tom nemá.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
13: Music. First.
1: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma. Nebudu doma. To je výkřik, který se nese českými domácnostmi celoročně, ale o prázdninách nabírá na síle, protože letní období je s výlety spojené tak nějak víc. Tentokrát pro vás máme lákadla na Vysočině. Mezi hlavní magnety patří poutní kostel svatého Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santýnyho, zapsaný na seznamu UNESCO. Za pozornost stojí i krásný zámek pod ním s interaktivním muzeem. V seznamu UNESCO je i renesanční centrum města Telč s přilehlým zámkem, jedna z nejfotogeničtějších zastávek na Vysočině. Milovníci Jaroslava Haška pak mohou vyrazit na hrad Lipnice nad Sázavou. Do životu našich předků můžete nahlédnout v Muzeu v přírodě Vysočina. To sice leží v Pardubickém kraji, ale ukazuje život našich předků na venkově, kterým se kraj Vysočina hrdě nazývá. Tvoří ho tři výrazné areály. Veselý kopec, památková rezervace Betlem Hlinsko a Svobodné Hamry. Muzeum stojí v malebné krajině Vysočiny a je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky historie i pro ty, kteří hledají klidnější letní výlet. Veselý kopec je hlavním tahákem letních výprav. V tamních roubených domcích jsou ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. do poloviny 20. století. Součástí areálu jsou také technické památky na vodní pohon. V památkové rezervaci lidové architektury Betlem Hlinsko najdete roubené domky, které si zde od poloviny 18. století stavili drobní řemeslníci. Přibližuje práci tkalců, hračkářů, ševců, pilníkářů a dalších obyvatel. A ve Svobodných Hamrech je k vidění vodní kovací hamr. Jeho vznik souvisí s počátky osady už ve 14. století. Během léta muzeum nabízí programy pro děti i dospělé, tvořivé dílničky, workshopy a ukázky tradičních řemesel. Na webu muzeum upozorňuje také na novinku Myšáci z Veselého kopce, herního průvodce formou mobilní aplikace. V krajském městě Jihlavě se historie potkává se současností, staré příběhy se prolínají s moderní energií a každý návštěvník si to najde svůj vlastní důvod k návratu. Ať už hledáte kulturu, adrenalin nebo klid v přírodě, Jihlava vás překvapí svou pestrostí. Srdcem Jihlavy je Masarykovo náměstí, jedno z největších v České republice. Lemují ho renesanční a barokní domy, které skrývají různé skvosty, unikátní vysoké síně, mázhauzy nebo fresky. Dominantou náměstí je historická radnice, která v letošním roce oslavila 600 let. Po celé léto je jihlavské náměstí místem, kde to žije. Čtvrtky a pátky patří pravidelným koncertům a atmosféru letní riviéry dokresluje maringotka s chutnými drinky a místním řemeslným pivem. Dechberoucí výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny vám nabídne věž nedalekého kostela svatého Jakuba Většího. Pod jeho střechou jsou navíc ukryté krásné zrenovované gotické krovy z roku 1539. Další unikát města se skrývá pod povrchem. Jihlavské podzemí je druhým největším systémem chodeb u nás. Pro rodiny s dětmi je povinnou zastávkou Zoo Jihlava, zahrada pěti kontinentů, která patří k nejoblíbenějším u nás díky svým moderním expozicím bez mříží. Pokud preferujete pohyb, oblast kolem řeky Jihlavy a areál Českého mlýna nabízejí skvělé podmínky pro cyklistiku, inline bruslení i relaxaci. Najdete tu také zábavní dětský park Robinson s mnoha atrakcemi. Určitě nezapomeňte navštívit i nejnovější ikonu města, Horáckou multifunkční arénu, která stojí na místě bývalého zimního stadionu uprostřed malebného parku Smetanovy sady. Kromě architektonické hodnoty nabízí i jedinečné zážitky po celý rok. Jen pár kroků od Masarykova náměstí stojí hotel Savorsky, který vznikl citlivou rekonstrukcí domu z kořeny ve 13. století. Historie tu ale nepůsobí jako muzeum. Interiéry jsou moderní a každý pokoj má svou vlastní atmosféru. Hotel nabízí 13 pokojů a apartmánů, takže je ideální pro víkend ve dvou, rodinný pobyt i pracovní cestu. A zážitek nekončí u dveří pokoje, přímo v přízemí najdete kafé Savorsky, kde si můžete dát snídani, kávu nebo ochutnat některý z 10 autorských desertů Elišky Hlaváčové, vítězky soutěže Peče celá země. Plán je tedy jednoduchý, projít si historické centrum Jihlavy, ubytovat se v krásném hotelu a den zakončit něčím sladkým.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás kraj Vysočina? Pak si užijete rodinný pobyt v pohádkových chaloupkách hotelu Podlesí, kde na vás čeká kouzelná atmosféra a krásná příroda Žďárských vrchů. Nebo Chateau Herales Boutique Hotel and Spa by L'Occitane, který nabízí prvotřídní wellness v historickém zámečku. Více pobytů ne na Vysočině, ale ve zbytku Česka a v dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

The Champions, samozřejmě track, který doprovází snad jakýkoliv vítězství, jakýkoliv mistrovství. We Are The Champions musí být. A když jim to tam ten DJ nepustí, tak to stejně pak nakonec zpívají aspoň v šatně. Předpokládám, že tenhle ten track zazněl samozřejmě i během nedělního finále mistrovství světa ve fotbale, ale v neděli to nebylo jediné mistrovství světa, které se odehrálo. V anglickém Konghemu v Norfolku se totiž ještě také závodilo v mistrovství světa zahradních šneků. Je to akce, která se tam koná už od 60. let, přitahuje spoustu fanoušků. No a ti zahradní šneci mají vždycky za úkol zdolat dráhu dlouhou přibližně 34 cm. No a nakonec se tedy z vítězství raduje trenér Sam Pemberton a jeho šnek. Taylor Swift. Takže Taylor Swift má takové jako další pseudovítězství. Možná o tom ví, kdo ví, možná už volala se mu Pembertonovi a chce toho šneka koupit do své sbírky a přidat ho ke svým kočkám a ke svému štěňátku, že by ještě měla potom v akvárku také mistra světa šneka Taylora Swifta. No tak to máme tedy tady takhle vítěznou Taylor a vlastně, hele, tak si ji rovnou zahrajem, ne? Ale necháme ještě chvilku ty Queeny, stejně to je pecka.

pojďme se podívat ještě v téhle hodince taky na dopravu. Problémy hlásí, a už jsme si tady říkali o téhleté nehodě minulou hodinu, a to je D35 263 a půl kilometr ve směru na Hradec Králové. Je to nehoda nákladního vozidla a osobního vozidla. Je tady překážka na vozovce, projíždíte tady prosím se zvýšenou opatrností. Nehodu potom hlásí také D48, 31. kilometr ve směru na Olomouc. To je nehoda dodávky a nákladního vozidla, takže tady prosím taky opatrně, i tady je překážka na vozovce, i tady pruje se zvýšenou opatrností. No a nehodu potom hlásí také D3, kilometr 111 ve směru na České Budějovice, nehoda nákladního a osobního auta. I tady prosím dejte pozor, i tady je překážka na vozovce, i tudy projíždějte se zvýšenou opatrností.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštýře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazyvaukci.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: pohodě.
1: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
2: A kdy to bude?
1: 23.7.
2: A kde to bude?
1: V areálu A7 v Olešovicích.
2: A kde si můžu koupit lístky?
1: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: One Pilots, Level of Concern. Teď se ještě určitě někteří z vás, kteří byli na Kurs, tak jako zasnili. Jaký to bylo v Ostravě fajn a jak jste si to užili. Do konce hodinky zbývá ještě 5 minut, pak tu budou další zprávy, no a z muziky si dáme no taky něco novýho, ať si máte co přidat do svých oblíbených playlistů a do svých seznamu oblíbených hudby.
1: Novinka.
2: Právě teď.
1: Na Express.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Vládní návrh, aby se zveřejňovala státní příslušnost lidí stíhaných za trestné činy, už nekritizuje jen opozice. Narazil také u některých ministerstev a úřadů. Ty se bojí posilování předsudků a chtějí příslušnou část chystaného zákona vypustit nebo alespoň upravit. Teplota na antarktické výzkumné stanici Concordia v sobotu klesla na -84,1 stupně Celsia. Nikde na Zemi nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. No a Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa. V něm podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. No a někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim tak disciplinární tresty. No a co se týká počasí, nejvyšší dnešní teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25, bude většinou oblačno ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer ale budou oblačnost i srážky ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: 9 hodin a 2 minutky k tomu, ano, startujeme poslední hodinku úterního Express rána. No ale Rabur má si ještě dovolenou, tak nám nepřijde představit novinku. No to nevadí. I tak si budeme hrát skvělou muziku, vždyť jsme na Expressu. CeeLo Green, Neo Archives, anebo taky Temper City, Self Aware. Pěkné ráno.
0: Express ráno.

0: Není to tak dávno, když bylo jedno úterý a v Express ránu byl také Rabur, šéf hudby Express FM, a představoval nám právě tuhletu novinku od Nia Archives, Boys in Blue. Jenže Rabur tento týden patří těm, kteří si užívají dovolenku, a tak tu prostě není. A já vám přece nebudu prozrazovat jako dopředu novinku tohoto týdne bez něj, že jo? To by se nehodilo. Chtělo by to ale, abych třeba připomněla nějakou novinku, která se ještě může stále pyšnit tímto titulem, než opět ve středu v Driveu kluci představí novou sérii, tak pojďme si dát právě v 9 hodin 10 minut na Expressu něco tady z domácí, jo, z domácí scény. Aiko, domácí zpěvačka, skladatelka, která zahuje svoji disco éru, vypustila první single z připravovaného alba, které by mělo vyjít na jaře příštího roku. Ta skladba se jmenuje Why Not Baby, kdybyste náhodou jako si mysleli, až uvidíte ten nápis, protože se to píše jenom BBY, tedy BBY, tak to A tam nechybí. Prostě ty mladí to dneska takhle jako píšou a říkají, jo. Skladba Why Not Baby je podle zpěvačky oslava spontánnosti, bezstarostnosti a odvahy méně přemýšlet a více žít přítomným okamžikem. Podle Vaška, akorát jsme tady, když tady ještě byl, o tomhle songu bavili, že mu přijde, že to je takový jako pokus a jako zní trošku jako Adela. Přijde vám to taky? Takhle, poslechněte si to a klidně mi dejte vědět.
1: Novinka.
2: Právě teď.
1: Na Express

0: za malou chvilku se podíváme na Express taky ještě na mistrovství světa ve fotbale, ale z pohledu muziky. Podíváme se na to, že tohle bylo vlastně hudebně nejstreamovanější mistrovství světa zatím. No a budou nám k tomu hrát Temper City nebo Beyoncé.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
14: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
16: Od 1. června je v Metropoli Zličín
17: Ninja Park!
16: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
18: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
16: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
18: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
19: Express. Music first. Express FM.

0: Beyoncé a Jay-Z, Deja Vu, tak Beyoncé a Jay-Z si tohleto taky střihli na koncertech Jay-Zho v New Yorku na Yankee Stadium, kdy už konečně Beyoncé vydá něco, co by skutečně naznačovalo, že vydá to nový rockový album, tak na to zatím čekáme. I když novinku vydala, ale je to taky hodně jako R&Bčkový a netváří se to, že by chtěla vydat ten očekávaný Act 3. O čem jsem ale chtěla mluvit, to je FIFA, protože jsem koukala dneska ráno na Rolling Stone a tam vyšel článek Justinova píseň Hallelujah, kterou zpíval taky na té halftime show v rámci finále mistrovství světa ve fotbale, tak dostala samozřejmě mě boost na Spotify nebo na streamovacích platformách o 240%, jo? Lidi vidí Justina, vidí, že zpívá Hallelujah, okamžitě co, jdou na nějakou streamovací platformu a jdou si to poslechnout. A to i přesto, že vlastně Justin Bieber a to jeho vystoupení asi dostalo nejvíc palců dolů. Že to tam to, trošku tomu spadnul řetěz, no, najednou se to malinko zpomalilo. Myslím si, že asi lidi čekali něco jiného. Každopádně celkově tohleto mistrovství světa bylo hodně hudební. Jednalo se, můžeme říct, o nejmuzikálnější mistrovství světa v historii Spotify. Fotbalové playlisty vygenerovaly 172 milionů streamů během turnaje. Fanoušci tvořili svoje vlastní playlisty jako blázniví. Údajně vzniklo skoro 220 tisíc nových fotbalových playlistů. Nejvíce dařilo Shakize a oficiálnímu songu s Burna Boyem Die Die. 138 milionů streamů během mistrovství světa. Dokonce překonala Waka Waka, ale pro mě jenom ve streamech, protože Waka Waka je podle mě mnohem lepší fotbalová píseň. My jsme tady s Vaškem řešili Oasis, jejich Wonderwall, že kdyby kluci vyhráli, tak se tam mohla ještě vrátit v britské hitparádě na číslo jedna a třeba tam i několik týdnů pobít, ale i tak Wonderwall plus 306% streamů. No a co se týká fotbalových podcastů, protože i o těch jsme se bavili tady v Express ráno, když tady byl s náma jeden pátek Kuba a dával nám tip na jeden fotbalový podcast, tak poslech fotbalových podcastů ve Spojených státech během mistrovství světa vzrostl o 380%. Takže pěkná čísla pro Spotify, pro hudbu i pro mistrovství světa z tohohle toho pohledu. No a my už se teď pojďme vrátit zpátky k muzice tady u nás v Express ránu. No, za 3 minutky bude už 9:30, už se mi to krátí.
1: Posloucháte Express ráno.
2: Na Expressu.

Pojďme se dneska podívat ještě jednou taky na to, jak to vypadá s dopravou. Tak pozor na D8 mezi kolem 10. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. To je nehoda osobního auta a nákladního auta. Projíždíte tady prosím se zvýšenou opatrností. Pozor, dejte také na 37. kilometru na trase Hradec Králové Pardubice. Tady je nehoda dodávky a nákladního auta. Aktuálně už je tady policie a také integrovaný záchranný systém. Tady jsou složky na místě, takže tady zasahují. Pozor také v obci Nižbor, okres Beroun, v ulici Lánská. To je nehoda nákladního a osobního vozidla. Aktuálně už to tady vyšetřuje policie České republiky. Pozor také v ulici Anglická v Teplicích. To je nehoda dvou osobních vozidel. No a nehodu máme i v Praze, a to v Klicperově. To je také nehoda dvou osobních vozidel. Takže i tady prosím dávejte na sebe pozor.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express FM.
2: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
8: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
15: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
16: Výhry. Slevy. Zábava.
17: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
18: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
17: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
18: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
19: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
20: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
21: Zábava, vlny, tobogány.
22: Co vás čeká?
23: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
24: Plno tobogánů a skluzovek.
25: Tak všichni rychle do plavek.
26: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
27: Relax, drinky, animace.
28: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
29: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
30: Aquapolis

Dnešní vysílání jsem začínala s tím, že jsem tak jako říkala, že mistrovství světa ještě tak, že budou dojíždět ještě příběhy. A jeden z těch příběhů, který je teď aktuálně virální, a pozor, není pravdivý, ale tak kdybyste na to náhodou narazili, ale objevily se zprávy o tom, že hlavní rozhodčí finále Slavko Vinčič zmizel. Samozřejmě mělo jít o vtip, že jako Argentina, protože fanoušci mistrovství světa, někteří měli pocit, že FIFA nadržuje Argentíně, že ten scénář je jasně napsaný, že chtějí, aby Messi znovu vyhrál. Nacházejí k tomu různý důkazy, některý jsou pravý, některý nejsou pravý. No a tak, když nakonec vyhrálo Španělsko a Argentina si stěžovala na rozhodčí, tak se samozřejmě objevila na internetu taky tahle satirická zpráva o tom, že hlavní rozhodčí není k nalezení, že ho naposledy viděli, jak odchází ze stadionu a od té doby ho nikdo neviděl. Co ale udělalo, myslím si, tenhle ten příběh trošku ještě uvěřitelnější, jsou řekněme taky jako problémy se zákonem Slavko Vinčiče, protože on byl, myslím, někdy v roce 2020 ho zatkli a vypadalo to na nějaký spojení s nějakým jako gangem organizovaný zločin, jako obchod s bílým masem, zbraně, drogy a takovýhle věci. Nakonec ho ale pustili, protože se ukázalo, že na tom ranči, kde ta policie zasahovala, byl Slavko Vinčič náhodou. On tam šel na business meeting a nakonec z toho byla sex party a prostě tam zasahovala policie a ukázalo se, že on s tím neměl nic společného. On to označuje za největší chybu svého života, ale že to jako opravdu byla náhoda. No, jdete na oběd, skončíte na sex party a nakonec vás zatknou, ale o pár let později pískáte finále mistrovství světa a objeví se zpráva, že jste zmizeli. Jako Slavko, ten se určitě, ale určitě nenudí. Vy se nudit nebudete, protože po 10. hodině tady bude Míša, já tady předávám, tady kapitánský můstek pokračuje.

0: Samozřejmě dál skvělá muzika na Expressu. Já se na vás budu těšit opět zítra mezi 7 a 10 v Express ránu. Posílám vám ale ještě samozřejmě muziku do konce této hodinky. Třeba právě teď Georgia Smith. What's done is done. A tohle dnešní ráno je done.
1: Express ráno. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Podporný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Fond chce vrátit podporu v souhrnné výši 22 milionů korun. Předběžné opatření amerického soudu na 14 dní pozastavilo převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance za zhruba 2,3 bilionu korun. Opatření má žalující skupině 12 států USA v čele s Kalifornií poskytnout čas, aby soudu přednesla argumenty, proč by transakce neměla pokračovat. Tenista Vít Kopřiva nepřešel na turnaji v Kitzbühelu ani na třetí pokus přes první kolo. S pátým nasazeným peruáncem Ignáciem Busem dnes na rakouské Antuce prohrál 5-7, 7-6 a 1-6. A dneska bude polojasno až jasno, v severní polovině území místy až oblačno a zpočátku na severu Čech ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 25 stupňů Celsia. Je 10 dopoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to jsou Jungle a jejich The Wave, čili vlna, a na dobré pohodové vlně vás u úterního dopoledne na Express FM a vítá Míša Tůmová. A dneska se podíváme, jak to vypadá s budoucími koncerty u Radiohead nebo u Oasis. A pak se taky mrkneme na to, že tenhle ten týden vychází spin-off jednoho z nejúspěšnějších seriálů. Tak i tohle to tady zazní. V úterý se taky díváme na český Reddit, což nás nemine ani dneska. No a samozřejmě i hromada skvělých tracků, to je samozřejmostí. Začínáme s Editors a Pilotem z jejich alba Surface, Echo and Sound, který vyjde až 30. listopadu.

0: hateful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Eminem a Juice WRLD Godzilla na Express FM, kde jsem dnešní dopoledne odstartovala rovnou mylnou informací. A to jsem si přesně ráno, když jsem stávala, říkala, jo, dneska nevím, jak to půjde. Protože já jsem řekla, že nový album od Editors, Surface Echo and Sound, vyjde 30. listopadu, koukám na oktobr, říkám, myslím říjen a říkám listopad, tak ne, ono to vyjde 30. října, to jen, abych to uvedla na pravou míru. A za chvilku, teda to je jenom jako pro jistotu, kdybyste mi nevěřili, opravdu je to 30. října. A co mi možná ale určitě neuvěříte, je to, co se vám chystám říct za chvilku a týká se to Radiohead a to mě úplně odpálilo, takže za malou chviličku si to dáme.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený. Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Express. Music first.

Mat 213 a Gufrau Emauzy na Express FM. Patříte mezi fanoušky kultovních Radiohead a doufáte, že je ještě někdy uvidíte na klasickém velkém turné? Kytarista Ed O'Brien vás asi trochu zklame, ale má proto velmi dobrý důvod. V rozhovoru pro LA Times vysvětlil, proč kapela neodehraje víc než 20 koncertů ročně. Podle něj jsou totiž jejich písničky tak neuvěřitelně silný a emotivní, že po každý show odcházejí z pódia úplně vyždímaný. Radiohead navíc podle dat ze streamovacích služeb zjistili, že, a pozor, to je brutální šok, jejich největší fanouškovskou základnu dnes tvoří mladí lidé od 16 do 24 let. Ti z nich na koncertech ždímají maximum energie a kapela jim to chce 100% vracet. O'Brien dodal, že aby mohli hrát víc koncertů, tak by se museli na tom pódiu začít šetřit. No a to Radiohead prostě odmítají. Sympatický přístup.

Takhle zní Hugel, Emile Angel a Alternatei Moving to the Sun na Express FM. Tenhle ten týden se na streamovacích platformách potkají antický tragédie s nerdovským humorem. Už ve čtvrtek 23. července startují dvě velmi očekávané novinky. První z nich je vizuálně podmanivý dokument na Disney+, kde nás britský herec a sympatiák Tom Hiddleston provede zachovalými ruinami Pompeji a odhalí osobní příběhy lidí, kteří zažili zkázu tohodle města. Yes, please. A pak o úplně jinou zábavu se postará HBO Max s novinkou ze světa teorie velkého třesku. Majitel komiksového obchodu Stuart Bloom dostal svůj spin-off s názvem Jak Stuart nezachránil vesmír. Omylem rozbije kvantové zařízení a vyvolá Armagedon. Na pomoc mu přispěchá přítelkyně Denise, geolog Bert i otravnej Barry Kripke a navíc prej potkaj hromadu alternativních verzí postav z původní teorie velkého třesku. Jakoby moc od toho asi neočekávám, ale je to opět od tvůrce teorie velkého třesku Chucka Lorea, takže si to určitě zaslouží šanci. Třeba budeme milé překvapení. Třeba jo.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
15: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem

Taky. Pokud jste po loňském velkolepém návratu Oasis doufali, že bratři Gallagherové zalezou do studia a nahrajou nový album, tak se asi zase musíme bohužel trochu uklidnit. Liam to smetl ze stolu s tím, že není připravený na kritiku v případě, že by novinka nevyléčila zácpu národa, nevytvořila světový mír a neprodala 100 milionů kusů za první hodinu. Jeho slova. Taky bez obalu přiznal, že očekávání fanoušků i kritiků jsou v podstatě nesplnitelný a tlak na kapelu by byl tak obrovský, že by se dost možná hned po vydání desky zase rozpadly. Místo vysedávání ve studiu ale kapela plánuje to, co jde nejlíp. Liam na síti X už několikrát naznačil, že chystají obří koncertní nálož na příští rok. Mluví se o obří rezidenci na stadionu v Manchesteru a 6 koncertech na legendárním Knebworthu. Jinými slovy se připojují k trendu, že my budeme tady a fanoušci, vy doleďte za náma.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Chod letiště prozatím zůstává bez jakýchkoliv omezení. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident USA Donald Trump podpisem 3 dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Mezinárodní asociace profesionálních cyklistů vyzvala po nočních dopingových kontrolách Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda na Tour de France k reformě testovacích postupů. Komisaři oba hlavní favority probudili před nedělní etapou, aby poskytli vzorky. A dneska bude polojasno až jasno, v severní polovině území místy až oblačno. A zpočátku na severu Čech ojediněle i slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 25 stupňů Celsia. 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nothing but Thieves, Evolution na vlnách Express FM. Slibovala jsem, že se budeme podívat na český Reddit, no a je to tady. Dnešní téma zní urážky, které nejsou vyloženě vulgární. Čeština je krásný jazyk a já bych chtěl slyšet vaše nejoblíbenější urážky, co nutně nepoužívají vulgarity. Vykopnu. Dorazil jsem na souboj mozků, ale koukám, že ty jsi přišel neozbrojen. Dneska nezačneme top komentáři, ale hezky se k ním dopracujeme. Takže jdeme na to. Někdo tam psal. Mám moc rád košaté haškovské roasty typu jste dědičně zatížen. Jste odumřelý mozkový závin. Jste slabý pro život. Nebo byl křtěnej knedlíkovou vodou. Další píše. Z nás dvou je tady jeden chytřejší než ty. Nebo aha, tak kvůli tobě je na šamponu návod. Chápete, kam tím to vlákno směřuje? Máte nějakou takovouhle hlášku, kterou používáte? Nebo slyšeli jste někdy někde nějakou takovouhle kulantní urážku, která vám utkvěla v hlavě? Napište mi ji na 602 604 903.

0: Tohle to jsou skvělí Foo Fighters. Times Like These na Express FM, kde za chvilku tady bude taky Declan McKenna, anebo nejhranější song tohoto týdne, co má na svědomí Olivia Rodrigo.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozřejmě i Viz DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
8: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
1: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Nejhranější song na Express.
1: Express FM.

Tohle byl Declan McKenna se svým trackem Brazil na Express FM, kde pokračujeme s tématem z Redditu. Urážky, které nejsou vyloženě vulgární. V komentářích se dál objevilo. Ty si kup klobouk, jinak máš tu hlavu zbytečně. Není tvůj rodinný strom náhodou kruh? Kdyby jeho osobnost byla koření, tak je mouka. Koukám, že tvoje poslední dvě mozkové buňky se perou o třetí místo. A nemám tolik času ani pastelek, abych ti to vysvětlil. Přišla mi SMS-ka od Radky. Zdravím, zatím nejlepší hlášku urážku, co jsem slyšela, mám od vás z rádia a zní: dnes nemá všechny mumínky v údolí. Radko, děkuju, jsme poctění. A pak mi přišla SMS-ka s jednou hezkou klasikou. Zimmermann. Jelita si tady dali dnes sraz. Děkuju, děkuju. Klidně ještě něco přihoďte. Číslo znáte. 602 604 903. Express FM. Express FM.

Posloucháte Express FM, kde nám doznívají Parcels, Lighten Up. A dojedeme téma z Redditu. Urážky, které nejsou vyloženě vulgární. Jdeme rovnou na to. Jsi jako puchýř. Objevíš se, až když je všechna dřina hotová. Jsi první osoba, kterou znám, která dosáhla svůj plný potenciál. Rád bych s vámi souhlasil, ale to bychom se pletli oba. Tebe věru není jednoduché podcenit. Díky za pomoc. Bylo to, jako bych to dělal sám, jenom těžší. A absolutní vítěz tohohle redditového vlákna zní: líbí se mi, jak nenecháš fakta ovlivnit tvoje názory. A ještě mi psal Martin, že dává na klasiku, čili říct o někom, že není nejostřejší pastelka v penále a není nejbystřejší koťátko v košíčku. Martine, díky za zprávu. Tímhletím je dnešní redditové téma u konce a třeba někdy nějakou z těch hlášek použijete. Není zač. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci mapy.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Olešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
9: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Express. Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: jako. Trendy Express.
1: Velká prsa kladou na podprsenku mnohem větší nároky. Pokud nesedí správně, výsledkem bývají otlaky od ramínek, ale třeba i bolest zad, hlavy a pocit těžkosti během celého dne. Úplný základ je hodně pevný obvod. Právě ten by měl nést až 80% váhy prsou, ne ramínka, jak se možná mnoho žen domnívá. Na zádech musí držet v jedné rovině a nesmí vyjíždět nahoru. Důležitá jsou široká ramínka, lépe rozloží váhu a nezařezávají se tolik. Pomoci můžou i měkké podložky pod ramínka z bavlny nebo silikonu. Velkým prsům potom svědčí podprsenky s kosticemi a vyšším středem. Kostice musí sahat až za prsní tkáň směrem do středu pod paží a část mezi košíčky má přiléhat k hrudní kosti. Důležitý je i střih samotného košíčku. Nejlépe fungují plné nebo polovystužené košíčky, které prsa podrží, vytvarují a zabrání jejich přetékání. A Stratex také varuje před jednou častou chybou. Mnoho žen nosí zbytečně velký obvod a malý košíček. Přitom menší obvod a větší košíček často sedí mnohem lépe a zároveň uleví zádům i ramenům.
0: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
3: Express. Tohle je Express FM.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Odchod z trhu práce často začíná ještě před dosažením důchodového věku. Vyplývá z analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, podle které 4 z 10 osob nevstupují do důchodu ze stabilního zaměstnání. Až 27% seniorů ztrácí v posledních letech před důchodem kontakt s trhem práce. Maďarský premiér Péter Maďar spustil před měsícem ambiciózní operaci Očistný oheň, která má zbavit zemi korupce, obnovit právní stát a dostat spojence bývalého režimu z politiky, justice, médií i státní správy. V rámci kampaně se nové vládě podařilo dotlačit k odchodu prezidenta a vzniká také klíčový nezávislý protikorupční úřad. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Jejich zápas je na programu jako čtvrtý v pořadí na centrálním dvorci. A dneska bude polojasno až jasno, v severní polovině území místy až oblačno a zpočátku na severu Čech ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 25 stupňů. Je 12 hodin a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ellie Goulding, Black Prada Dress, pár minut po poledni na Express FM. My jsme tady měli před nějakou chvílí téma urážky, které nejsou vyloženě vulgární. Ještě mi k tomu doputovala zpráva od Toma, jehož taťka je taky dobrá studnice hlášek. Čtu tu SMSku. Ahoj Míšo, takovouto studnicí hlášek býval můj otec a byly většinou mířeny na mě. Tady je pár, na které jsem si vzpomněl, tak snad pobaví tebe i posluchače. Když jsem s něčím zacházel, že to vypadalo, že to rozbiju, tak říkal, chovej se k tomu tak, ať to přežije rok 2000. Nebo když jsem zlobil, tak zaznělo, dělej tak, ať nemusím zakročit silou své autority. To se mi líbí, to je dobrá. No a hlášky, které jsem sice vnímal, až byly vzácné a pochopil až v pubertě, byly, když byl třeba smutný z mého chování, tak padlo, maminko, že jsme nešli tenkrát radši do kina. Jednou se vrátil otec ze třídních schůzek, kam nechodil moc často. O to víc to ale potom doma rezonovalo, průšvih. Otevřel dveře a už v předsíni zařval, ty vole, ty jsi mi udělal naposledy radost, když jsem tě dělal. A už to lítalo. To mi já moc děkuju, musím říct, že tvůj taťka byl mašina na hlášky a je pravda, že některý člověk opravdu ocení až tak nějak s odstupem. Díky moc.

0: Tohle jsou Lime Garden, Cross My Heart na Express FM, za malou chvilku taky Overpass, anebo Return se zpěvačkou Ray.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Music.
1: First. Express FM.

Written Array, I Don't Want You na Express FM. Ačkoliv to dneska zrovna úplně nevypadá, tak léto je v plném proudu. A pokud přemýšlíte, kam vyrazit za tou nejlepší festivalovou atmoškou, tak si zapište do kalendáře 14. a 15. srpen. Tam totiž na letišti v Trenčíně vypukne ikonický Grape Festival. Letošní ročník přiveze absolutně našlapaný program. V pátek tam zažije svoji premiéru hvězda R&B a soulu Georgia Smith, kterou doplňují britští Leap nebo i třeba popová hvězda C-Met. Během víkendu se pak můžete těšit i na Young Lina s Bladeem, Parcels, Netskaje, indie klasiku Wombats a nebo třeba Fulcruma. A pozor, Grape je vyhlášený svými dresskody a letošním tématem je mýtická zoo nebo mýtická zoo. Takže nahoďte peří, drápy, třpitky, tykadla a můžete ukázat svoji divokou stránku. Lístky najdete na grapemusic.sk. No a my si pustíme toho Fulcruma. Quit playing.

0: Já jsem se teďka dívala na naše webové stránky expressfm.cz do kalendáře a dnešní 21. červenec patří vzpomínce na hollywoodskou legendu. Robin Williams by dneska oslavil 75. narozeniny a tenhle ten chlapík byl v soukromí snad ještě větší originál než ve všech těch filmech. Byl to například vášnivý hráč videoher. Svoji dceru dokonce pojmenoval Zelda podle té legendární herní série od Nintendo. Na střední škole ho spolužáci zvolili v ročence jako studenta s nejmenší šancí na úspěch. No. A v Hollywoodu se pak stalo pravidlem, že když dělal Robin Williams dubbing, tak zvukaři radši nechávali běžet ty pásky nahrávací v kuse, protože jeho improvizace byly vtipnější než samotný scénář. A mimochodem byl taky masivním fanouškem série, takže kdybyste chtěli říct série a hery, tak můžete říct herie. Série o Harry Potterovi a moc si přál hrát postavu Hagrida, což si upřímně umím docela dobře představit. Ztroskotalo to na striktním pravidle obsazování pouze britských herců. I tak ale stvárnil spoustu ikonických rolí a bylo by hezký, kdyby tady s náma dneska ještě byl.
1: Express FM.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express FM.
2: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Tahické léto v Akopolis Praha už je tady.
11: Zábava, vlny, tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Akopolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopolis.cz.
3: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Mete a Bet na Express FM, kde se blížíme ke konci mýho programu, což znamená, že si dáme fun fact nakonec. Přemýšleli jste někdy, proč se v angličtině přípitku na zdraví říká raise a toast, tedy doslova zvednout topinku? Starověcí Římané totiž měli ve zvyku házet kousek opečeného chleba přímo do poháru s vínem. A dělali to proto, aby ta topinka pohltila přebytečnou kyselost a víno líp chutnalo. Takže až si dneska večer dáte skleničku něčeho dobrýho a budete si připíjet na zdraví, tak si vzpomeňte na Římany. Ale tu topinku, nebo teda chleba, nebo jak to je, do pití bych se asi odpustila. Přeju vám parádní zbytek dne, užívejte krásný odpoledne tady na Expressu a zase zítra. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči přestali skrápit vodou požářiště částečně zřícené výškové budovy ve Zlíně. Teplota pod sutinami opět klesla. Nasazeny však zůstávají drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Opilý český řidič kamionu v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Kremstal nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila 2,88 promile. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu v Americe stříbro v časovce kajak krosu. A ještě počasí, dnes a zítra má být polojasno s teplotou mírně nad 20 stupňů Celsia, ve čtvrtek se ochladí a přidá se déšť. Víkend ale bude opět velmi teplý. Bylo 13 hodin, doposlechli jste zprávy na Express FM, moje jméno je Veronika Koloušková, přeju vám krásné odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

To byl Kendrick Lamar a přátelé. Ještě jednou vám krásné odpoledne při poslechu Rádia Express FM. Přeje Veronika, doufám, že se máte pěkně. Když se v Česku, v Praze slaví nějaký velký sportovní svátek, nebo jde takzvaně do tuhého, jako když třeba bylo Nagano, tak se fanoušci sportovní scházejí zpravidla na Staroměstském náměstí u velkoplošných obrazovek, kde společně slaví, vítají a tak. Kolik se ale vejde lidí na takové Staroměstské náměstí? Tak podle údajů, když je tam takový volnější dáv, to znamená, můžete se ještě hýbat, tančit, prostě procházet se skrz ten dáv, tak 18 tisíc. Když je skýskený dáv, takzvaná mačkačka, kdy už se ten dáv chová jako vlastně jeden celek, tak je to 36 tisíc lidí. Pro srovnání třeba Václava, když je mačkačka, tak je to 144 tisíc lidí. No a v Madridu, když bylo finále s Argentinou, finále mistrovství světa, tak tam se na tom náměstí Plaza Colón mačkalo 25 tisíc lidí. Je to menší náměstí. Ale jelikož Španělé umí projevovat emoce, umí slavit, umí se radovat, tak co se týká těch jako velkých hlasitých projevů, když se dal finálový gól, když se vyhlašoval pohár, když se pískl konec zápasu, tak seismografy zaregistrovaly velké věci. Zkrátka se to tam projevilo. Takže prostě Španělé umí hodně, hodně řvát a hodně dupat a skákat. Tak, to jsem vám chtěla říct. Pustíme si Tovelu, I'm Your Girl, Right? Tovelu chystá mimochodem na září novou desku, za chvíli k tomu řeknu víc.

0: Slyšeli jsme pilotní single z chystané šesté desky zpěvačky Tuvilu, kterou napsala v malé švédské vesničce, protože je Švédska, ona se vrátila do Švédska, aby tam vytvořila tuhle desku, která vyjde 18. září a jmenovat se bude, psáno kapitálkami, Estrus. Estrus, zní to zvláštně. A co pak to je ten estrus? Je to odborný termín, je to opakující se stav říje u samic savců. A co tím chtěla Tuvilu říci? To slovo používá k popisu syrového zaměření té desky na prvotní pudy, na ty primární nejnižší pudy, na emocionální chaos a napětí mezi fyzickým tělem a duší. Tak, dočkáme se v září estrusu. To je hrozný. A hrát si budeme za chvíli Malcolma Todda a taky zpěvačku Lizzo.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Hudba na prvním místě.

0: About the Time, to byla Lizzo. Praha minulý pátek po 9. hodině raní přišla o svou rovnováhu, když se rozpadla gigantická plastika Josefa Klimeše nazvaná Rovnováha u Barandovského mostu. Včera rozhodli pražští radní, že ta plastika bude nahrazena věrnou kopií, protože existují 3D skeny té původní velké plastiky a bude vyhotovena z lepšího materiálu, odolnějšího materiálu, takzvaný UHPC beton, což je ultra high performance concrete, ultra vysokohodnotný beton, takový moderní materiál s extrémní pevností v tlaku, dlouhou životností, a je to například materiál, ze kterého je vyrobena štvanická lávka neboli holka. Co se týká těch sutin, tak ty dvě obrovské velké částky, z nich každá váží 200 tun nebo vážila, byly rozbity na menší kousky a tak se budou zkoumat. Pustíme si Smashing Pumpkins, mám tu připravenou píseň Perfect, a pustíme si taky třeba Crystal a nebo Fulcruma.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Love Somebody, to byla Holly Humberstone. Adina Šulcová chystá seriál pro Českou televizi. Kdo je Adina Šulcová? Enfant terrible české režie. Mladička režisérka, která dlouho tvořila dvojici s Matem 213. Připravovala s nimi třeba s Matem 213 a s Denou podcast Swag. Adina Šulcová, která natočila slavný krátký film Spiknutí holčičích, tak nechci říct to zprostý slovo hovn. Adina Šulcová, která režírovala dvě kultovní hry Generace Z. Jedna je Shtrex, ta druhá je 50 démonů čtverečních. Moc doporučuju. Tak Adina Šulcová společně s režisérem Janem Vejnarem, který natočil Metodu Markovič Straka a taky třeba Přišla v noci, tak dali dohromady seriál, který se bude jmenovat GOAT, asi Greatest at All Time, nebo jak se to jmenuje, jak se tomu říká, Greatest of All Time, tak je to, že jo, správně. No a je to o partě cvičenek aerobiku z maloměsta, které chtějí prožívat středoškolský život i jinak než jen učením a tréninky, skloubit školu, večírky s fotbalisty a zároveň vyhrávat závody se zdá téměř nemožné. A když některé z nich narazí na tajemný chatbot, který slibuje splnění jejich přání bez námahy, rozjede se řetězec událostí, za něž bude třeba zaplatit nečekanou cenu. Takže to bude taková jako hororová high school komedie, kde budou hrát samý mladí herci, včetně Františka Prachaře. A kdy ji uvidíme? Uvidíme ji někdy příští rok. Já se na to strašně moc těším, protože Adina Šulcová je záruka kvalitní zábavy. Tak to byla novinka z televizního světa. Hrát si teď budeme slovenského producenta, který se říká Fulcrum.

0: byl Folk Room, kterého můžete vidět naživo například v Plzni v rámci krásné týdenní akce Inspiral Garden, která se kvapem blíží, začíná 3. srpna. Já se k Inspiral Garden dostanu za chvilku. Jaké květiny v podobě kapel si tam můžete hezky ovonět a utrhnout tento ročník, to vám prozradím. Hrát si budeme Kelvina Harrise, kterého bude střídat Bíba Dubí.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Častěji už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Music. First.
3: Express FM.

0: Tak pojďme zpátky do Plzně. Plzeňské Šafaříkovy sady se 3. srpna promění na týden v letní kulturní oázu, která během 6 dnů osvěží návštěvníky alternativní a progresivní muzikou, divadlem i food festivalem národnostních menšin Babylon na Plotně. Za dobrovolné vstupné si tam užijete Marie April, Gufrau, Good Times Only, Léto s Monikou, Fulcruma, Simi Living Life nebo večerní Silent DJs. Tak myslím, že to zní moc hezky. Navíc to tam krásně venku vypadá, prostě v té Plzni. Takže pokud to máte blízko, tak se tam rozhodně rozejďte, protože to už máme za co? Za 12 dnů. No a my si pustíme tudíž Léto s Monikou, což je skvělý, krásný, takový klidný, jednočlenný projekt Moniky Omerzu Midriakové.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Důvodem je Lašákovo působení v českých aeroliních v době jejich úpadku či údajně nestandardní proces výběru jeho osoby při výběrovém řízení na obsazení místa předsedy představenstva letiště Praha. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďára stát se prezidentkou země. Zinedine Zidane údajně již podepsal smlouvu s francouzskou fotbalovou federací a reprezentaci své rodné země by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. A ještě počasí. Dnes a zítra má být polojasno s teplotou mírně nad 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek se ochladí a přidá se déšť. Víkend ale bude opět velmi teplý. Bylo 14 hodin, poslouchali jste zprávy. Moje jméno je Veronika Koloušková a na Expressu běží odpolední vysílání. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

která už za 3 dny vydá svoji novou desku nazvanou Music Fashion Film, jakože hudba, móda, film. A na přebalu toho alba, který bude vyveden oproti té svítivě zelené minulé desce, černobílé, minimalistické barevnosti, tak tam budou tři géniové. Hudbu bude reprezentovat velšský hudebník, zakladatel do Velvet Underground, John Cale, který s Charlie XCX spolupracoval na soundtracku k filmu Wuthering Heights, čili na Vytrné hůrce. Módu bude reprezentovat světoznámý americký módní návrhář Marc Jacobs. Charlie XCX pro ně v minulosti fotila několik úspěšných módních kampaní. No a film bude reprezentovat geniální Martin Scorsese. Existuje i alternativní obálka, na které je s těmito třemi génii ještě taky stojící Charlie XCX. Teď si poslechneme Monkey Business, Kid Bike. Express FM.

0: Tak to byli funkoví velikáni, kteří už pozítří ve čtvrtek oslaví své 26. narozeniny koncertem pod otevřeným nebem v areálu 7 v Holešovicích v rámci Prague Open Air letní série. Tak jim běžte poblahopřát, vstupenky jsou ještě k mání a dál nám budou hrát Joy Anonymous s Ezra Collective a Stuž dohromady. Jmenuje se to Joy, radost.
1: Express.
2: Express FM. Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
5: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms. 24. července. Lucerna Music Bar.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Hudba na prvním místě.

Dennis, we got

0: Tak to byla švédská Robin a Talk to Me. Pokud se zítra kolem poledního budete pohybovat v naší metropoli, tak budete svědkem přeletu stíhaček. Nad Vítkovem proběhne cvičný přelet letounu JAS-39 Gripen. A to sice v 11.30 proletí nad Národním památníkem na Vítkově tento cvičný přelet nadzvukových letounů, který slouží k přípravě na budoucí oficiální vojenské nástupy. Tak pokud to chcete vidět, tak zítra v 11.30 buďte ready. Hrát nám teď budou Travis, Walk in the Sun, pustíme si taky novinku od producenta Barry Can't Swim.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Než si pustíme novinku od skotského producenta Barry Can't Swim, tak bych se ráda zastavila u názvu té novinky. Jmenuje se totiž Return to Bibo. Co je to Bibo? Pojďme si říct, co je to Bibo. Bibo není ani místo, Bibo není ani osoba a Bibo není dokonce ani zvíře. Bibo neznamená vůbec nic, je to slovo, které si Barry Can't Swim vymyslel. On vzal sample z jeho afrického populárního songu a z toho udělal beat, takže to může být ve spojení s nějakým jeho africkým slovem, ale není to nic, je to prostě Bibo.
1: Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Holešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
9: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Vevo

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Éra vlaků a tramvají se značkou Škoda končí. Od poloviny roku 2029 budou mít značku Škoda a logo s okřídleným šípem už jen automobily. Plzeňské strojírně Škoda Group totiž za 3 roky vyprší licence na značku, kterou dříve prodala. Hledá proto nové jméno a logo. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl 5200. Téměř 18 000 lidí zůstává bez domova. Pohřešovaných by podle OSN mohlo být až 50 000 lidí. Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Uvedl, že jeho návrat do národního týmu se týkal jen baráže a mistrovství světa. A ještě zprávy o počasí. Zítra má být polojasno s teplotou mírně nad 20 stupni Celsia. Ve čtvrtek se ochladí a přidá se déšť. Víkend ale bude opět velmi teplý. To byly zprávy v 15 hodin na Express FM. Běží odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To byla bondovka od Lany Del Rey, která doprovází bondovsky laděnou videohru. Co se týká filmového Bonda, tak poslední bondovku jsme viděli v roce 2021, No Time to Die, to už je 5 let. A zdá se, že herecký casting na nového představitele agenta 007 pomalu vrcholí. V srpnu by měly probíhat poslední kamerové zkoušky. Na konci roku bychom se měli dozvědět to jméno nového Jamese Bonda a z kraje příštího roku by se mělo začít točit. Tak zvědavost stoupá, je to jasné. Pustíme si Queens of the Stone Age, máme tu skladbu No One Knows.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: To byla skupina Queens of the Stone Age, skupina semknutá kolem Joshe Oma, která o sobě v posledních dnech a měsících dává dost hlasitě vědět. Před 3 dny vydali Queens of the Stone Age novou věc, jmenuje se Easy Street a je to duet s americkou country zpěvačkou Nikki Lane. Aktuálně Queens of the Stone Age také plně koncertují, jsou momentálně na turné v Evropě se System of a Down a na konci léta pojedou severoamerické turné po boku skupiny Foo Fighters. Takže zdá se, že to období posledních let, kdy Queens of the Stone Age provázela smůla a nemoci, je konečně zažehnáno. Přejme jim, ať se jim teď daří, ať se brzy dočkáme nové desky. A za chvíli tu máme Harryho Stylese, Bena Hemsleyho a také si pustíme něco staršího. Čeká nás rubrika Old School.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
9: Výhry, slevy, zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
13: Zábava vlny, tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
16: Express FM.
17: Hudba. Na prvním
16: místě.

Express Old School. V našem old schoolu hmátneme, sáhneme, hrábneme až do 70. let, tady do konce 70. let, do roku 1979, kdy vyšla slavná synthpopová, chcete-li novovlnová píseň Video Kill the Radio Star od britské skupiny The Buggles. Ta skladba se nesmazatelně zapsala do historie pop music jako úplně první videoklip, který 1. srpna roku 1981 odvysílala televizní stanice MTV při zahájení svého provozu. Ten nostalgický text odkazuje na technologický pokrok 20. století, popisuje obavy z toho, jak nastupující éra televizních vizuálů zničí kariéru starších rádiových hvězd, které se pro obrazovky nehodily. No a symbolicky byla ta píseň odvysílaná také jako úplně poslední videoklip na programu MTV Music před ukončením provozu na konci roku 2025. Takže The Buggles, Video Killed the Radio Star a rok 1979. Express Old School.

0: Express Filmex.
1: Může se srdce někdy vydat dvěma směry zároveň? Na to se ptá nový film Bohdana Karáska Mistryně, což je citlivé vztahové drama o životních pochybnostech. Dlouhý civilní dialog, ve kterém se před kamerou sešly Marie Švestková a Jiří Havelka. Monika má život, o kterém sníla. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu. Je ale opravdu šťastná? Když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi těmi dvěma v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost.
2: Já tě měl, mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Jsem tam je člověku něco líto, to je úplně normální, ne?
4: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: Australská songwriterka a zpěvačka Sia se v Česku zatím ukázala pouze jedinkrát. A to, když se skupinou Zero Seven v roce 2006 předskakovala Jamesu Bluntovi. Nyní bude umělkyně, která nerada světu ukazuje svůj obličej, takřka na dosah ruky. Na pouhé dva večery, a to tento čtvrtek a tuto neděli, se v kinech objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016. Snímek Sia Nostalgic for the Present je prosycený úchvatným zpěvem, dechberoucími tanečními čísly choreografie Ryana Heffingtona a bezkonkurenční sbírkou hitů. Režírovala jej samotná hudebnice společně s Danielem Askillem. Kromě Sia se na plátně objeví také mladá tanečnice Maddie Ziegler, komička Kristen Wiig anebo herec Paul Dano.
5: Yes, sir. No. Yes, sir. We do apologize for the inconvenience and we are happy to refund you.

Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Jedinečná akce v Petě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
13: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
14: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
13: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
14: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
15: Hudba na prvním místě.

Tak to byla Lenny a její Lover. Na co Češi aktuálně nejvíc chodí do kina? No samozřejmě na Odysseu, která měla naprosto mimořádný startovací víkend. Na místě druhém jsou Mimoni a Monstra a na místě třetím Odvážná Vajana v hrané verzi, takže dětské filmy, na čtvrtém místě Toy Story, Příběh hraček, dětské filmy samozřejmě taky valcují kina o prázdninách, protože rodiče, pokud prší, berou děti do kina. No uvidíme, s kým zamíchá Spider-Man z Brusu Nový den, který přijde do kin příští čtvrtek, ale nemyslím si, že by tu Odysseu měl nějak výrazně ohrozit, co se týká navštěvnosti českých kin. Od Veroniky poslední informace pro dnešní den, přeju vám, ať ten zbytek toho dne je pro vás šťastný a úspěšný. Za malou chvíli jsou tu pánové Petr a Michal a jejich Express Drive. Užijte si to a společně se můžeme slyšet zase zítra od 13. hodiny dál. Ahoj! Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie zasahuje podle zjištění novinek v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Konkrétně podle informací redakce zajímá odbor pozemních komunikací, který vede Aleš Krejča. Právě ten je podle důvěryhodného zdroje novinek jedním ze 4 lidí, za kým pražští kriminalisté přišli. Zatím však nikoho neobvinili. Od ledna do června letošního roku ukončilo v Rusku činnost 2700 cestovních agentur. Informoval o tom ruský server Komersant. Podle něhož je hlavním důvodem klesající poptávka. Slavná česká disciplína má dalšího adepta na své úspěšné pokračování. Kadenský vícebojař Sebastian Andrejev si z italského Rieti přiveze titul dorosteneckého evropského šampiona ve druhém nejlepším českém výkonu této kategorie. Cestou za zlatem se přitom musel i popasovat ze situací, která se na atletických stadionech často nevídá. Více na sport.cz. Dnes odpoledne bude většinou oblačno a na západě, severu a severovýchodě území se místy jindy jen ojediněle vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat, nejvyšší teploty 23 stupňů, na jižní Moravě 25, na horách kolem 14. Na nehody si dejte pozor na silnici 360-12 u obce Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí, v Praze v ulici Českobrodská, kde se střetl autobus osobákem, ale s opatrností projedete, v ulici Masarykova v Ústí nad Labem, v ulici Kamenická v Děčíně, na silnici 57 u obce Holasovice v okrese Opava a varované vozidlo pak překáží na silnici 18 u obce Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram. Jezděte opatrně. Na Express FM právě startuje 3hodinové vysílání Express Drive a z vysílacího studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tracy Abrams Hit the Wall. Mimochodem, tahleta talentovaná americká zpěvačka překvapila své fanoušky a k pátek vydanému albu Daughter from Hell přidává dvě písně. Dneska se objeví na iTunes a brzy zase zmizí. Takže pokud patříte mezi její fanoušky, tak byste měli dávat velký pozor, abyste si je mohli poslechnout.
1: My dneska zase překvapíme všechny fanoušky Monkey Business, kteří slaví 26. narozeniny, tak jsme se rozhodli při této příležitosti zavolat našemu kámošovi Matějovi Rupertovi. K tomu přihodíme dvě vstupenky na tuhle akci do soutěže. Vynecháme dneska knihy.
0: Ano, Maruška si užívá zasloužený odpočinek a předpokládám, že pár knížek během té dovolené přečte, takže příští týden přijde zase nabita.
1: Maru čte furt, abych neměl strach, anebo to dočte těsně před naší návštěvou. No a samozřejmě vše to bude olemováno kvalitní hudbou, takže těšit se můžete nejenom na Red Leather, ale i na Royal Blood.
0: Tak, vám přejeme hezké odpoledne.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
6: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
7: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni-poděbrady.cz.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

0: Hugel, Email Angel, Ultranate a Moving to the Sun. No a my taky máme takový prosluněný den, a to díky tomu, že máme na telefonu nejlepšího českého zpěváka.
1: No, Karel Gott nám to nebral, ale za nám to Matěj...
0: Pardon, nejlepšího žijícího českého zpěváka.
1: Ano, to je správný. Ahoj Matěj, slyšíme se.
2: Slyšíme se, já vás zdravím, kamarádi, děkuji za tuhle tu pochvalu, no tak, ale to se vyvracet vám to nebudu.
1: Hele, vy jako Monkey Business letos slavíte 26 let na scéně, což je jako úctyhodný číslo. Vzpomeneš si ještě na svůj první koncert s Monkey Business?
2: Ano, já si to pamatuju, takhle, ono se to trošku hůř počítá, jako první oficiální koncert, ale my jsme měli ještě jeden takovej vlastně utajenej, nedaleko Prahy na Slapech, v takovém jako tajno klubíku, kde byla nějaká oslava, my jsme tam zahráli asi 4 písničky, protože jsme kousek tam teď právě trénovali a měli jsme tam zkoušení na ty první koncerty. Ale úplně první koncert skupiny Monkey Business před veřejností byl v Chebu, v klubu, který se jmenoval tehdy Viagra, a byl zároveň nevěstinec.
1: Hezky.
2: Ale byl to klub, normálně kam lidi chodili, ale bylo výborné, to propojení s tím nevěstincem bylo takový zvláštní, že nahoře byly takový ochozy a to bylo propojené s tou jinou provozovnou.
1: S těma pokojíčkama.
2: S těma asi pokojíčkama, Michael kabinetama, ale na ty ochozy vycházely ty pracovnice, ta děvčatka. A hezky se tam tak jako vlnili do rytmu a vlastně to bylo takový docela zajímavý zpestření a koření toho koncertu a ten koncert byl moc fajn. Já si na to velice dobře velice euforický a byl samozřejmě euforický i ty okamžiky po tom koncertě, ale byli jsme tenkrát hloupí. Do toho druhého pracoviště jsme se nedostali.
0: No, pojďme ke koncertu, který nás čeká, který doufejme bude taky euforický, a to ve čtvrtek v pražském areálu 7. Tak co tam naše posluchače a vaše návštěvníky čeká?
2: No tak oslavíme společně, já doufám, že všichni dorazíte, že ještě pár lístků je k mání a bude to průřez vlastně všema těma deskama, který jsme udělali hodně, samozřejmě hrajeme písničky z toho posledního alba z té české desky a strašně se na to těšíme, no a oslavíme společně ty naše narozeniny, no, takže bude se tančit, bude se řádit, bude se zpívat, málo budeme mít nový kostýmy, takže se na to už teďka strašně moc těšíme a těšíme se na naše fanoušky a na lidi, kteří přijdou.
0: Budete mít třeba i nějaké hosty?
2: Ne, my to obsloužíme sami, ale takhle, je klidně možný, že se tam někdo objeví a my ho vytáhneme na pódium, to my děláme hrozně rádi, takže jako... No, takhle, já jsem zkusil volat Robbie Williamsovi.
0: Jasně, a tak ten teďka byl v Americe, tak ještě asi nestačil přiletět.
2: Ale
1: jako to nemá smysl.
2: On by to nezvedal.
1: No, protože on teďko řeší nějaký problémy s mikrofonama, víš, jako. Padají na mikrofony nějaký bílý věci, no víš to, nedělalo by to dobrotu, si myslím, jo.
2: Je takhle, že by se mu prášilo na mic?
0: říká se to.
1: Jo.
0: Vám se na mic nepráší. Doufejme.
2: Já si teda osobně myslím, že on s prášením už snad jako skončil.
1: A to ví, že jo.
2: To říkal v tom dokumentu.
1: Matěj.
2: Já mám rád, je to fajn kluk.
1: My jsme se spolu dohodli.
2: Takhle, kdyby ho někdo potkal, tak že ho zvu.
1: Jo, a on o tobě taky hezky mluví, jo.
2: To jsem rád.
1: Hele, my jsme se spolu dohodli, že uděláme takovou improvizovanou soutěž o dvě lupeny na ten 26. narozeninový koncert. Ano. Stihnul jsi připravit nějakou hezkou otázku pro naše posluchače?
2: Já jsem si připravil dvě. Já jsem se totiž dneska dozvěděl, že úplně úžasnou věc, jo.
1: No.
2: Ale to je vlastně těžká otázka, ale já sám jsem se to dozvěděl dneska. Říká vám něco jméno nádherného stromu Jinan dvoulaločný?
1: Mám říct jeho český název, ještě další, nebo latinsky, mám ti to říct latinsky?
2: Ty to víš?
1: Je to Ginkgo biloba?
2: No asi ano, myslím, že jo. Ale Jinan dvoulaločnatý, a to je zajímavý, dvoulaločný. Jestli je to jehličnan anebo listnatý strom?
1: No, já bych to klidně nechal a ještě bych přidal nápovědu, že no. To budou mít lehčí čtenáři Foglarovek.
2: Určitě, ale tahle informace ve Foglarovkách byla?
1: Ano, byla.
2: List toho... To jsem dával špatně pozor. Já jsem, je pravda, že já jsem teda byl spíš vždycky fanoušek hochů od Pobří řeky. Ale samozřejmě rychle píte mám taky strašně rád.
1: A jestli máš rád Vonty, tak Gingo je tvůj vysněný strom.
2: No, ale je to možná příliš těžká otázka, ale jako já sám jsem to fakt nevěděl. No, ale to překvapí.
1: Já bych to nechal přece jenom. Kdo může získat dva lísky na váš koncert, jo?
0: Tak jako. Ještě jednou zopakujeme otázku. Je Ginko, teda Jinan dvoulaločný, listnatý nebo jehličnatý strom? Ano. A správné odpovědi prosím pište na 602-604-903. Matěj, moc děkujeme a ať vám přeje počasí a ať se koncert vydaří.
2: Já vám kluci moc krát děkuju a zdravím všechny. Ahoj.
1: Ahoj, děkujeme, vše nej.

0: kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Hapkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express FM.
2: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Zatím, už tam budem?
10: Přestaň! Je mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
17: A kdy to bude?
16: 23.7.
17: A kde to bude?
16: V areálu A7 v Olešovicích.
17: A kde si můžu koupit lístky?
16: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
18: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
19: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
20: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
0: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
21: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz
22: Express FM.

0: Rose Colored Boy, Paramore, to asi znamená, že někdo jako z růžový znachový studem, ne? Jako Rose Colored Boy.
1: Tak já bych před Hayley Williams taky asi z růžového nebo z červeného studem. Nevím, jestli tím myslí Rosé, ale každopádně něčím barevný ten chlapec bude.
0: My jsme tady včera probírali fotbal ještě, protože samozřejmě to bylo ohlédnutí za mistrovstvím světa. Ale probírali jsme to z takový tý stránky jako finanční, že jo, to je taková povrchní stránka, ale já jsem tady našel takový hezký příspěvek, jak ti fotbalisti jsou také, jaké mají dobré srdce na pravém místě, tak představ si, že Cristiano Ronaldo třeba zařídil 3 jednotky intenzivní péče s 35 postelemi ve 3 různých portugalských nemocnicích. To je třeba pěkný, viď?
1: Tak hele, já myslím, že on by mohl jako těch nemocnic postavit po svém světě tolik a vůbec by o tom jako jeho konto nevědělo, jo, takže 3, já se ptám, není to málo?
0: No, tak jako, ale mohl by samozřejmě dělat 3 ročně, že jo,
1: třeba. A to by zase nejezdil v Lambu, že jo, takže.
0: No, jako jasně, no, a tak já myslím, že to Lambo možná má i jako sponzorský. Didier Drogba, ten má ještě zajímavější zápich, ten totiž využil toho, že se svého času pobřeží slonoviny dostalo poprvé na mistrovství světa a díky tomu nastalo příměří v jeho zemi.
1: Hmm.
0: To mě třeba to tako je, přijde zajímavý.
1: Ano, to je zajímavější než. No.
0: A Harry Kane, ten zase koupil ve svém prvním klubu sponzorský prostor na dresech, zaplatil a využil ho pro charity. Tak je pěkný za mě teda.
1: Tak aby to mělo být.
0: No, no a skončíme opět u stavění. Sadio Mané v senegalských vesnicích rozhodl se, že postaví školu a nemocnici, aby vlastně se tam měli lépe. To je pěkný taky, viď?
1: Je, ale jsou to jenom 3. Já se ptám, co ty ostatní kucí, vole, který si přivezli domů míče.
0: Hele, mám tady ještě jich víc, ale nechtěl jsem jít dlouhé.
1: Dobrý, ne.
0: Hele, tak Marcus Rashman, Rashford, ten dokonce změnil zákon, protože 1,3 milionu dětí ve Velké Británii nemělo na obědy a díky němu se ten zákon změnil a dokonce mohou jíst i během prázdnin. Díky němu. Zlatan Ibrahimovič zaplatil švédskému týmu jednomu, aby mohl jet na světový šampionát se podívat. Jejich teda. Jako,
1: já teďko ještě do toho malinko dloubnu. Máš tam nějaký případ z domácích luhů a hájů?
0: Bohužel, ale jako určitě se to děje i u nás, jo, zase nedělejme, já si myslím, že třeba, nevím, David Limberský podle mě zaplatil někomu autoškolu třeba, ne?
1: Nebo klempíře, vole.
0: Jako o tu klempíře.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český pavilon, který se po skončení světové výstavy Expo 2025 stal symbolem problému české účasti, čeká definitivní konec. Stavba, která jako poslední ze všech zahraničních pavilonů stále stojí v areálu bývalého Expa v japonské Osace, půjde k zemi, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka. Izraelská armáda tiše, ale rychle buduje obrovskou zemní bariéru, která odděluje více než 50% pásma Gazy, nad nímž má kontrolu od zbytku území. Upozornil na to s odvoláním na satelitní snímky agentura AP. Německá běžkyně na lyžích Viktoria Kárl se po vypršení dopingového trestu vrátí v nadcházející sezóně k závodění a chce se zapojit do světového poháru. O plánech olympijské šampionky ve sprintu dvojic, jež si odpikává distanc na 18 měsíců, informoval na sociálních sítích německý lyžařský svaz. Nehody komplikují dopravu v ulici Americká v Liberci, na silnici 11 u obce Razová v okrese Bruntál, v ulici Jemčinská v Jindřichově Hradci, na silnici 6 u obce Veruši v okrese Karlovy Vary, na silnici 4 u obce Vimperk v okrese Prachatice nebo v ulici Boženy Vykové v Kunětické v Žadci v okrese Louny. Posloucháte Express FM, z vysílacího studia vás zdraví Michal s Petrem, společně vstupujeme do druhé hodiny odpoledního driveu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Nothing But Thieves, jejich Evolution, 17 hodin 9 minut, posloucháte Express Drive na Express FM.
1: No a představte si, že přijdete na pláž, v tomhle počasí vcelku snadná představa, rozložíte si ten ručníček a zjistíte, že jste si doma zapomněli plavky. Což je na běžném koupališti problém, ale na nuda pláži jste naopak dokonale připraveni.
0: No tam naopak nesmíš ty plavky mít, že?
1: Kde se ale vlastně vzala ta myšlenka, že existují místa, kde je oblečení nejen zbytečné, ale někdy dokonce trochu nevhodné? Kořeny moderního nudismu sahají do Německa na přelomu 19. a 20. století.
0: Už takhle daleko?
1: No, právě tam vzniká hnutí Freikörperkultur, zkráceně FKK, tedy kultura svobodného těla. Jeho zastánci tvrdili, že nahota je přirozená, zdravá a nemá být automaticky spojována se sexualitou.
0: Jo, to tak, no.
1: No. Začaly vznikat spolky, rekreační areály, vyhrazená místa ke koupání bez plavek. Mezi průkopníky patřil německý ostrov Sylt, kde byl už v roce 1920 vyčleněn první oficiální německý FKK úsek. Myšlenka se postupně dostala i přes Atlantik, ale opět u toho byli Němci, že jo?
0: Kdo jiný?
1: Německý přistěhovalec Kurt Bartel založil v roce 1932 v americkém New Jersey nudistický areál Sky Farm. Ten funguje dodnes a sám se označuje za jedno z nejstarších naturistických zařízení ve Spojených státech. Velkou reklamu na turismu pak nechtěně udělala i britská královská rodina. V roce 1936 se král Eduard VIII. Vydal z Wallis Simpsonovou na plavbu po Jadranu. Na chorvatském ostrově Rab údajně požádali místní úřady, zda se mohou v zátoce Kandarola vykoupat na zí. No, povolení dostali a jejich královské koupání se stalo slavnou událostí, která pomohla nastartovat naturistickou turistiku na Jadranu. Místní turistická organizace ale připomíná, že se na Rábu koupalo bez plavek už dříve a naturistická pláž tam měla být oficiálně otevřena nejpozději v roce 1934. No a po válce se naturismus rychle šířil hlavně ve Francii, vznikala zase celá rekreační centra, později i slavná naturistická vesnice Cap de Gard, kde dnes můžete bez oblečení ne na pláž, ale také do obchodů či restaurací.
0: A jako umíte představit, že jsi v restauraci prostě, jako jak tě pán Bůh stvořil?
1: Hele, já nejsem příznivcem nudiců. Konec konců v Československu to na turisté dlouho tak jednoduchý neměli. Veřejný koupání bez plavek mohlo být považováno za přestupek a předpis dokonce vyžadoval řádný koupací oděv. Tato formulace zmizela v roce 1983 a od té doby mohly nuda pláže fungovat legálněji. Mezi známá místa patřilo jezero Lhota, Pražská Hostivař a nebo Šeberák. Takže nuda pláže nevznikly jen proto, že by někdo neměl rád plavky. Stála za nimi také snaha o zdravější vztah k tělu, návrat k přírodě a větší osobní svobodu.
0: Tak pokud vyrážíte na nějakou FKK pláž, tak samozřejmě přejeme hezký zážitek a neokoukávejte tam ty lidi. Není to spojený se sexualitou.
1: Přesně tak.
2: Úterní odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Začněte si s létem.
3: Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
12: Music. First.
13: Express FM.

0: 17.27, posloucháte Odpolní drive, to byla loterie v podání Latu a Lukala.
1: No a my jsme tady už mluvili o filmu Odyssea, jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku, a je to taky velký hit. Ty jsi mi to tady i říkal před vysíláním, že jsi na to zvědavej, protože všichni kolem tebe to chválí. Má to samozřejmě skvělý hodnocení jak od kritiků, tak od diváků. No a co je zajímavý, tak on vlastně už rok předtím se prodávaly na to vstupenky do IMAXu. Nikdo neviděl ještě ani jeden záběr. Viděli jsme nějaký fotky Matta Damona s fousama, celkem vyšejpovanýho, protože on dlouho cvičil, zároveň hodně zhubnul, aby prostě byl důvěryhodný Odysseus. No a teď to vypadá, že je to taky nejvýdělečnější film Christophera Nolana. Samozřejmě pokud udrží to tempo, které nastavil ten úvodní víkend, protože 264 milionů dolarů byl otvírací víkend Odyssey, což je i lepší než Temný rytíř povstal, zatím nejlepší film Christophera Nolana, co se týče otvíracího víkendu. Oppenheimer zůstal těsně pod miliardu a vypadá to, že Odyssea bude nad ní.
2: Hele, já jsem jen tak teďko zběžně se podíval na filmografii, jo, Christophera Nolana, jo.
1: Na jeden hit za druhým, samozřejmě.
2: Jenom červený položky.
1: No, samozřejmě.
2: Tam opravdu není slabá záležitost a samozřejmě od té Odyssey se to dalo čekat, že to bude asi pumelice. Víš, na koho jsem já zvědavej v tom filmu?
1: No, povídej.
2: Na Johna Leguizama. To je týpek, jako, který byl spíš vždycky, který jsem viděl vždycky v takových jako vedlejších rolech, vždycky byl skvělý. Dokázal zahrát jak kriminálníka, tak detektiva, tak nějakého jako vtipného člověka. Tak jsem zvědavej zrovna na něj, koho hrál v Odyssee.
1: No, tak myslím, že se brzy dočkáš, protože ty jsi říkal, že se chystáš do biografu.
2: No, takhle mě láká ten IMAX.
1: No a ten je pozor, asi na 3 týdny vyprodaný.
2: No, takže ale počkej.
1: Můžeš plánovat dlouhodobě.
2: Já nespěchám.
1: Já taky ne, ale chci taky na to jít, no.
3: Express. Express Drive.

0: přemýšleli, čím se občerstvit, tak Elder Budouka, Camel Fat vám dali tip ve svém singlu Kola. No a my jdeme v 17 hodin 36 minut na další zajímavé téma.
1: Přesně tak, a ty už si to trošičku jako nakous tím občerstvením. Představ si nákup, při kterým neprojdeš dveřmi supermarketu, nevezmeš si košík u pokladny a nezaplatíš ani korunu.
0: Hezký nákup.
1: Je, viď, ale místo toho zamíříš za obchod, otevřeš kontejner a začneš hledat.
0: Aha, tak to už není tak hezký nákup.
1: Říká se tomu dumpster diving. A je to nový trend, hlavně u mladých generací, což jakoby, kdybychom to měli přeložit, tak je to doslova potápění v popelnicích.
0: Jasný.
1: Jo? A možná si teďko všichni představujeme nějaký nahnědlý, znilý banány, tvrdou housku, nevím co, nakousanou. Jenže podle článku Seru Dřevostavitel, lidé v kontejnerech u obchodů nacházejí také drahé sýry, kvalitní čokolády, biopotraviny, rostlinné alternativy, exotický ovoce nebo vakuově balené výrobky. Zboží se přitom nemusí vyhozovat jen proto, že je zkažené. Důvodem může být právě blížící se konec trvanlivosti, poškozený obal, pomačkaná etiketa nebo ovoce a zelenina, které nesplní představu zákazníků o dokonalém vzhledu.
0: No ale to by se mělo změnit, nebo mám pocit, že se to změnilo, že už ty obchody to musí nabízet se slevou, anebo to potom rozdat jako charitám, ne?
1: Aspoň u nás. Část obchodů to možná tak dělá. Každopádně pro část mladých lidí už nejde jenom o způsob, že by ušetřili peníze. Dumpster diving vnímají jako protest proti plýtvání a proti systému, ve kterém může použitelné jídlo skončit v odpadu jen proto, že se neprodalo včas. Ty mladí své večerní úlovky ukazují na TikToku, YouTube nebo Redditu a mezi sebou se tak trošku předhání. Jenomže není to tak jednoduchý. První problém představuje především zdravotní riziko, protože u nalezeného jídla často nevíš, jak dlouho leželo mimo lednici, ani při jaký teplotě bylo skladováno, a zvlášť opatrní by měli být lidé u masa, ryb, mléčných výrobků a hotových pokrmů. Nafouklí konzervy, poškozený obaly nebo potraviny s podezřelou vůní patří jednoznačně zpátky do odpadu. Taky je důležitý rozlišovat údaje na obalu, protože datum minimální trvanlivosti znamená, dokdy výrobce garantuje především kvalitu. Potravina může být za určitých okolností použitelná i později. Označení spotřebujte do se ale používá u rychle se kazících potravin a po jeho uplynutí se konzumace nedoporučuje.
0: Jo, ale někdy, jako, hele, třeba jogurty, jo. Občas se mi stane, že koupím jogurty, pak na ně zapomenu trošku, a jako třeba 2 týdny úplně v klidu. Ale samozřejmě musíš to posoudit nějakým jako pohledem a počuchem a případně i trošku na špičku jazyka ochutnat, jestli to prostě není jako v nepořádku, a pak to třeba v klidu sníst a nebo vyhodit. No.
1: Ano, a pokud tohleto si vychytáš, tak přichází druhý problém. A ten je zákon, protože ty kontejnery často stojí na soukromém pozemku, za plotem nebo v uzavřeném zásobovacím dvoře. Přelézat oplocení, otvírat zamčený nádoby nebo poškozovat zámky rozhodně v pořádku není a prodejny navíc kontejnery zamykají kvůli bezpečnosti, možnému nepořádku i obavám z odpovědnosti za zdravotní problémy. Prostě dumpster diving není jen bizarní honba za jídlem zdarma, ale v tuhle chvíli se stává takovou názornou ukázkou toho, jak snadno zaměňujeme vzhled a datum na obalu za skutečnou hodnotu potraviny.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Express. Music first. Express FM.

0: To byl Sam Fender se singlem That Sound, pocházející z jeho debutu stejnojmenného.
1: Mě docela zaujala jedna zpráva, kterou jsem našel v sekci Business na Seznam zprávách. Já jsem třeba vůbec netušil, že rychlovlaky v Německu mají velká zpoždění. A víš, kdo to teďka chce zlomit? Ne. Italové.
0: Jo.
1: No, to mě docela překvapilo, protože o Italech jako panují různá kliše, možná to jsou opravdu jenom kliše.
0: Co?
1: Že jo, ale jako je pravda, že Ital nespěchá teda, jako jo. Očividně na železnicích to nebude pravda. Firma Italo chce na dvou klíčových linkách, a to Mnichov Frankfurt-Dortmund a Mnichov Berlin-Hamburg, zlomit monopol Deutsche Bahn a chce právě chce poprat se s těmi chronickými spožděními, které jsou v Německu koloritem.
0: Kolik to může být ty spoždění třeba? Myslíte třeba jako půl hoďky?
1: No, dokonce i víc možná, jo. Tak, že 60% německých rychlíků loni jezdilo na čas, a to Deutsche Bahn za spoždění počítá víc než 6 minut. Ale jsou to takový ty rychlovlaky, který, když mají v Japonsku 3 sekundy, tak už tam pácháš sepuku, jako. Takže nic moc, no. 90% dochvilnosti mají české dráhy třeba. To mě překvapilo.
0: Kolik?
1: 90% dochvilnosti. No. Takže Italo teď míří na trh, který je plný očekávání, a jsme teda zvědaví. No a konec konců Mnichov máme za humny, že? Takže možná se nějakou tou linkou svezete i vy, milí posluchači, tak nám pak klidně můžete dát vědět. Ale máte na to ještě dost času. Bude to až od roku 2028.
2: Drive. Odpolední Drive.
3: Na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. V Nikaragui se už nikdy nebudou konat volby, oznámil v neděli tamní prezident Daniel Ortega, jenž zemi vládne od roku 2007. Učinil tak u příležitosti výročí sandinistické revoluce, v níž v roce 1979 nynější prezident pomohl svrhnout Spojenými státy podporovaného diktátora Anastázia Somozu. Ortegovo současné funkční období mělo skončit v příštím roce. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa, v němž podledy 0-1 po prodloužení Španělsku. Uvede to agentury AP a Reuters. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty. Zítra očekáváme zpočátku polojasno až jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26, na horách kolem 15. Co se týká dopravy, tak pozor si dejte na osobák mimo komunikaci v ulici Olomoucká v obci Hlubočky v okrese Olomouc. Dva vozy jsou v sobě na silnici 3128 u obce Rybná nad Zdobnicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Na silnici 105 u obce Bernardice okres Písek opět nehoda dvou osobáků, to samé v ulici Budějovická v Táboře. Na silnici 2114 v obci Mariánské Lázně okres Cheb havaroval osobák cyklistou, ale s opatrností projedete. A podobná nehoda se stala i v ulici Duchcovská v obci Teplice. Jezděte opatrně. Odpolední drive na Express FM míří do své finálové hodiny a stále jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Jungle na Express FM, kde právě posloucháte Odpolní drive. Tuhle tu skladbu najdete na jejich páté řadovce, která spatří světlo světa 14. srpna.
1: To už je za rohem. Řadovky a různá další alba vydali i velmi slavné kapely. A já jsem tady teď našel takový přehled kapel, které nikdy nezaznamenaly number one hit, tedy single, v rámci amerických hitparád. A docela mě to překvapilo, protože třeba Led Zeppelin, to je samozřejmě legenda ze všech nejlegendovatější, a oni neměli nikdy number one hit. Stejně jako třeba Metallica. U té mě to překvapuje ještě víc.
0: Tak já si myslím, že jejich hudba úplně není jako hitparádovou záležitostí. Navíc no, myslím, že stopáž těch skladeb taky nebude úplně krátká.
1: Třeba jako ani Nothing Else Matters jako od Metallica, víš? Jako, tam bych to čekal. To je oplodňovák, že?
0: Vydali to ve špatnou dobu na špatném místě.
1: Je teda pravda, že skoro všechny kapely, které tady budu zmiňovat, třeba zabodovaly v albové části hitparády. Jo, nebo prostě byli třeba v top 5, ale co se singlu týče, tak nikdy jí nedobili tu singlovou hitparádu. AC/DC jsou další. A nebo docela slavná v Americe a myslím, že i teda po celém světě, ale v Americe hodně Creedence Clearwater Revival. Ty měli jako velký hity, ale dostali se nejvíc na number 2.
0: Na number 2.
1: No, number 1 nemají.
0: Ale tak byli na bedně, jako to se
1: no,
0: taky
1: jako
0: počítá.
1: No, jako bedna dobrá. Black Sabbath nemají žádný number 1 hit v zámoří a samozřejmě bavíme se o době, kdy rock and roll a rock a heavy metal vládli světu, že jo?
0: Hele, víš, co by ti řekl Zi?
1: Že mu to je jedno?
0: Je mu to úplně
1: No, a zakončíme to kapelou, která definovala celou éru. A myslím si, že je to jako nejlepší kapela pro celou generaci X.
0: The Cure?
1: Druhá nejlepší pro tebe. Ne, ale samozřejmě bavíme se o zámořském trhu.
0: Jo.
1: Nirvana
0: je mi to
1: nikdy
0: jasný.
1: Neměla number one hit.
0: A to je pro mě největší překvapení.
1: Smells Like Teen Spirit, 6. místo. A přitom to je do dneška takováhle pecka. Život není spravedlivý.
0: Jo.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Právě teď jsme na Express FM díky producentovi, který si říká Berikan Swim, zjistili, jak tančí krab.
1: A jak?
0: No do strany, ne, to je jasný.
1: Jo, do strany.
2: Já bych se rád ještě jednou vrátil k letošnímu mistrovství světa, které v podstatě poprvé v dějinách nabídlo turnaj, který hostili tři země, Amerika, Kanada a Mexiko, a zúčastnilo se ho nejvíce týmů v historii.
0: Já teda mám pocit, že tam ta Kanada byla trošku jako do počtu, ne? Jakože tam to... Já nevím, proč tam vlastně byla, tam těch zápasů bylo jenom pár.
2: Skončilo mistrovství a hned mají cla zase zvýšený.
0: To je pravda, jako, a ještě možná dostanou nějaký další cla za to, že jim hoří lesy.
2: No. Teď nebudeme mluvit o tom, že po 20 letech jsme se na turnaj vrátili i my.
0: To
2: jako...
0: už, myslím, nestojí za řeč.
2: Ale mám takový pocit, že pan Vajíčko se trošku jako na slunci přižahnul, protože šampionát, který by se měl konat za 4 roky, bude ještě bláznivější, jo. A to je jedno, jestli ho kritizujou i se samotných řad FIFA nebo UEFA. Prostě v roce 2030 se bude turnaj pořádat dokonce v 6 zemích a na 3 světadílech. Takže jestli nás to teďko stálo hodně peněz,
0: no, jestli,
2: a teoreticky bychom se na něj probojovali, no tak budeme mít taky asi trošku problém.
0: Tak pokladník FIFA ještě přitopí oproti letošku.
2: Vedle Evropy a Afriky se úvodní zápasy odehrají také v Jižní Americe. Takže šampionát se primárně uskuteční ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. Mm-hmm. Po jednom zápasu budou hostit také Uruguay, Argentina a Paraguay.
0: Ale já teda doufám, že tam se to bude týkat, že to bude něco jako, když jsou švédský hokejový hry a jeden zápas se hraje u nás, že tam to budou hrát ty jihoamerický týmy, aby přilákali ty fanoušky.
2: Tam se to bude hrát po jednom zápasu, protože se slaví 100 let od prvního turnaje konaného v roce 1930 v Uruguayi, takže jasný. Samozřejmě má to takovouhle jako návaznost, jo. A co se týká jako s Čechama se moc nepočítá, jo?
0: Ale tak já podle mě by tam mohli se dostat, že tam bude ještě víc týmů než letos, ne?
2: Tady spíš jako největším otazníkem je to rozdělení kvót podle jednotlivých federací a kontinentů. Některý modely zmiňují, že Evropa dostane až 22. místo, teď je 22. místo, teď je 16, ale nepočítá se ani s Dánama, natož s náma, jo.
0: No počkej, tak jako to zase bude nějaký boj, ne? Jako,
2: no bude boj,
0: ale
2: určitě.
0: Ale zase vyhrajeme 2 baráže na penalty, to je v pohodě.
2: Každopádně místo 12 skupin by bylo 16, no a konat by se mělo od 8. června do 21. července 2030.
0: Takže jo? Ještě o týden později se bude končit. Ježiš.
2: Oficiální zahajovací ceremoniál by se měl uskutečnit ve čtvrtek 13. června a následovat by měl zápasy v Maroku, Portugalsku a Španělsku. Finále toho 21. července se ještě neví, kde se bude hrát.
0: Tak asi v Barceloně nebo v Madridu, ne? Předpokládám.
2: Ale to Španělsko tam má nejvíc těch stadionů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 stadionů ve Španělsku, 3 v Portugalsku, 6 v Maroku, jo? A my jsme se tady povídali, koukal jsem na to jen takovým bočkem, největší kapacitu z těch stadionů má Hassan, druhý stadium v Casablance, tam má kapacitu 115 tisíc diváků.
0: Tak je pravda, že FIFA hodně to tlačí přes prachy, tak je možný, že ta kapacita bude jako to, co rozhodne o tom, kde se bude konat finále. Ale je možný, že do té doby ještě 3x větší Camp Nou v Barceloně a třeba se to nakonec bude tady v katalánské metropoli konat, no?
2: Třeba jo, třeba se to bude Camp Nou. Teď je tam kapacita 105.
0: No, tak zase 10 tisíc lístků, viď? No,
2: co to je?
0: To je jako v pohodě. To zase musíš pak dát těm týmům, aby tam přeletěli do toho Maroka.
2: No.
0: Víš, jako nikomu se tam nebude chtít, tam bude větší vedro. Oni to vymyslí, pan Vajíčko to vymyslí.
2: Pan Vajíčko to určitě vymyslí. A hlavně, aby z toho něco měl.
0: Tak to má pak další 4 roky. To prodal do Saudské Arábie. To myslím, že
2: přesně tak.
0: To bude něco jako Katar.
2: Za další 4 roky bude to Saudská Arábie.
0: No, tak to si myslím, že to tam už má. Možná,
2: o jejichž fotbalu jako často čteme, že?
0: Možná dostal tryskáč o ní.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Jo, chůze, to je prý nejlepší pohyb, který můžete dělat a hlavně nejpřirozenější. Radil vám to Kvops na Express FM v 18 hodin a 39 minut.
1: No a my se po nějaký době taky podíváme do zvířecí říše a řekneme si pár zajímavostí.
0: Zvířátka nakonec.
1: Jsme měli. Představ si, že mravenci nikdy nespí.
0: Nepovídej.
1: Jenom krátce odpočívají, jinak pracují prakticky 24 hodin denně.
0: To je hustý.
1: A na světě jich existuje 12 500 mravenčích druhů.
0: Jo, to je dost, ale já jsem si vzpomněl, nepletuli se, je to Šimek s Grossmanem, jak se říká, že máš být plný jako mravenec, tak oni přece říkali, že mravenec to je takový lesní blb.
1: No pozor, dokonce mezi těmi druhy mravenců, jo, který tvoří různý vojáci a tak dále, jsou i mravenci, a to by se nám líbilo, kteří nevykonávají vůbec žádnou činnost.
0: Je, to bych chtěl být.
1: A jenom pasivně čekají na příležitost k boji.
0: Jo, k boji, no tak to ne. No. Já bych chtěl jako třeba pasivně čekat na příležitost k jídlu. Který mi někdo přinese až pod nos.
1: No, nebo něco k pití, viď?
0: No, tak to by samozřejmě chtělo.
1: No, a to třeba jako jsem taky nevěděl, že žáby nemusí pít vodu. Oni vstřebávají kůží a při skákání, to jsem taky nevěděl, vždycky zavírají oči. Takže oni skáčou na slepo.
0: Na slepo, tam ten strom.
1: Je to něco jako, když si zasmáváš nos při skoku do vody, že jo?
0: No, jasně.
1: Pak tu mám něco k pštrosu. Pštros má větší oko než mozek.
0: No, to dost o něm napovídá.
1: Jenomže tuhle vlastnost s úspěchem převzali některý lidé.
0: Ano, ano, a zakončil bych to naším oblíbeným rozmlouvadlem. Šel pštros s pštrosičí a malými pštrosáčaty pštrosí uličtí do pštrosí pštrosáčárny. Express
2: Drive na Expressu.
3: Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Medúza, James Carter, El Duhy a Fast Boy Bad Memories. Já doufám, že na dnešní vysílání naši posluchači nebudou mít špatné vzpomínky.
1: Přesně, a proto pustíme skladbu Let Forever Be od Chemical Brothers a Noela Gallaghera. Přátelé, mějte se krásně.
0: Jakože tady budeme na furt?
1: Samozřejmě.
0: No, minimálně zítra ve 4 tady budeme určitě.
1: Ano, a budeme to až do 7.
0: Ano, a nabídneme vám taky pětici nových singlů v našem vysílání a tentokrát z nich mám velkou, velkou radost.
1: Nic neříkej, já ještě neviděl.
0: No, tak to budeš velice překvapen. Nevím, jestli mile. Ty nemáš YouTube moc rád.
1: Dík.
0: Pa, pa.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo,

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz

I only smoke when I pray, and I only drink when I overthink.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Zdravíme všechny, co se právě teď možná vracíte z Colors of Ostrava. Předpokládám, že jste si to užili na 1000%, tedy pokud to jde. V každém případě nyní startuje naše prázdninová Express Top. Naše chart sestavená podle playlistu, jak jsme to stihli za tento týden odehrát. Přidáme i 5 tradičních novinek tohoto týdne. Ta s číslem 1 je připravena a jsou to Blossoms a jejich Meet Me in Love. Kapela z anglického Stockportu patří už několik let k nejspolehlivějším jménům britské kytarové scény. Jejich debutová deska Blossom z roku 2016 okamžitě vystřelila na první místo britské albové hitparády a nyní se schyluje k jejich 6. albu Songs from Wedding Cake. Frontman Tom Ogden prozradil, že píseň vznikla během skladatelského výletu na Lake District. Píseň napsali až úplně poslední den, když si už mysleli, že jim došly nápady. Výslednou nahrávku pak kapela natočila naživo na pásku ve studiu Tilehouse Studios pod vedením producenta Shona Lee. Jako doprovodný vokál k písni figuruje anglický zpěvák Declan McKenna. A jako pokoukání poslouží i klip, který je na našem webu. V hlavní roli moderátorka britského Love Islandu Maya Jama.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
1: Express Top.
0: Novinka.
3: Novinka.

0: Na 10. místě je Crystal se skladbou D1. Tahle britská zpěvačka patří mezi nejzajímavější nové hlasy současného popu. Zajímavý je, že Crystal není jenom zpěvačka. Sama se podílí na psaní i produkci své hudby, což jí dává mnohem větší kontrolu nad výsledným zvukem. D1 skvěle funguje i na tanečním parketu. A teď další novinka. Aiko, Why Not Baby? Česká zpěvačka Aiko už dávno nepůsobí jen jako domácí interpretka po zkušenostech z mezinárodních projektů a po reprezentaci Česka na Eurovizi v roce 2024 se stále více orientuje na zahraniční publikum. Její hudba stojí někde mezi alternativním popem, elektronikou a moderním indie. Why Not Baby je ale ukázkou sebevědomější polohy Aiko. Méně zasněná, víc energická, s ambicí oslovit posluchače i mimo českou scénu.
1: Express Top.
2: Novinka. Novinka.

0: Deváté místo patří australské trojici DMAs. Přestože pocházejí ze Sydney, její hudba od začátku zní jako z britských ulic 90. let a tak není náhoda, že bývají přirovnáváni k Oasis nebo Stone Roses. Kapela si získala velkou fanouškovskou základnu hlavně díky živákům a taky kytarovému zvuku, který v době dominance elektroniky působí skoro jako návrat ke kořenům. DMAs mají za sebou několik úspěšných alb, mimo jiné The Glow nebo How Many Dreams. Jejich poslední eponymní vyjde 21. srpna. Novinka číslo 3 patří americkému zpěvákovi Role Model a skladbě High Hopes 3000. Začínal jako nezávislý interpret na internetu a postupně si vybudoval silnou fanouškovskou základnu díky osobitým textům a velmi otevřené práci s emocemi. Jeho velký posun přišel s albem RX. Single High Hopes 3000 se objevil na začátku června a slouží jako hlavní single z jeho v pořadí třetího studiového alba Chuck Timely and Hourglass. Jehož vydání je naplánováno na 7. srpna.
1: Novinka Express Top.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Posloucháte Express Top.
4: To nejlepší z Express FM.
3: Číslo 8. 8.

0: Na osmičce je Barry Can Swim se skladbou Return to Bebo. Jeho debutové album When Will We Land mu přineslo nominaci na Mercury Prize a ukázalo jeho rukopis, tedy propojení house music, jazzu a živých nástrojů. Return to Bebo je trochu jiný případ. Jde o samostatný single, kde se Barry Can Swim opírá o téměř 3 dekády starou věc. Čtvrtá novinka týdne jsou Kasabian se Superpowers. Kapela z Leicesteru po odchodu frontmana Toma Meaghna našla zpěváka v kytaristovi Serge Pizzornovi a kapela si našla novou energii. Kasabian měli mít 17. července venku novou desku Act 3, ale kapela se rozhodla termín posunout na září, aby na albu doladila poslední detaily. Jako kompenzaci fanouškům poslali právě ten single Superpowers. Mimochodem v klipu hraje toho menšího herec Stephen Graham, kterého znáte například ze série Adolescent. Toto je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmé místo patří americkému interpretovi Sombrovi a skladbě My Body Isn't Ready. Tuhle osobní baladu vydal 25. června. Píseň vyšla pod vydavatelstvím Warner Records jako v pořadí třetí single z jeho chystaného druhého studiového alba Do Not Read This Journal. A máme tady poslední novinku týdne. Spojení, které by ještě před pár lety asi málo kdo čekal. Jihokorejská DJka Peggy Gou a nigerijská zpěvačka Ayra Starr. Peggy Gou se z undergroundové technoscény propracovala mezi světové hvězdy elektroniky a její hit It Goes Like, Na Na Na, se stal jednou z největších tanečních skladeb posledních let. Ayra Starr zase patří k nové generaci afrických popových interpretů, kteří dostávají afrobeats do světových hitparád. Dvojice navázala na kreativní chemii z počátku roku, kdy Peggy Gou remixovala úspěšný single Ayra Starr Where Do We Go. A v novince Wow Man se jim opět podařilo organicky propojit dva odlišné hudební světy. Toto je novinka číslo 5.
1: Novinka Express Top.

Vydání tohoto singlu bylo doplněno speciální jednodenní pop-up akce Gothic v Koutu Dreambags General Shoes ve východním Londýně. Peggy Goo tam fanouškům zdarma rozdávala stovky kusů oblečení ze své osobní sbírky a exkluzivní merch vydaný právě k tomuto singlu. A toto byla poslední novinka. Peggy Goo, Airstar, Woman. Na šestém místě je Nia Archives se skladbou Boys in Blue. Britská producentka a zpěvačka patří mezi hlavní tváře návratu jungle a drum and bassu do mainstreamu, protože tenhle žánr vznikl už v 90. letech a Nia Archives ho dokázala převést do současnosti. Přidala k tomu vlastní vokály, osobní texty a bylo vymalováno. Její debutové album Silence is Loud ukázalo, že jungle není jen nostalgická vzpomínka na minulost, ale může znít velmi aktuálně. Nia za něj získala i nominaci na Mercury Prize. Příští pátek jí vyjde nové album Junglist, ze kterého hrajeme Boys in Blue.

0: pořadu. Posloucháte Express Stop.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

páté místo patří Phoebe Bridgers a skladbě Lost Boys. Tahle americká zpěvačka a skladatelka se během několika let stala jedním z nejrespektovanějších jmen alternativního popu. Její album Punisher z roku 2020 bylo obrovským kritickým úspěchem a přineslo jí několik nominací na Grammy. Phoebe není známá jen vlastní tvorbou, ale je také součástí superskupiny Boy Genius společně s Jillian Baker a Lucy Dacus, které se také objevily na jejím solovém albu Lost Weekend, které vyjde 14. srpna. Na čtyřce pokračuje taneční nálada díky Uželovi. Celý kreativní proces odstartovala Imoel Angel, která napsala původní text. Když Užel píseň produkoval, okamžitě ho napadlo oslovit svou dlouholetou kamarádku zpěvačku Altranatej. Pro oba jde již o druhou spolupráci, jelikož Užel v minulosti vytvořil oficiální remix právě pro její nejslavnější hit Free.

0: Vítězovou příčku bere britská kapela Overpass se skladbou Is This Real. Tahle mladá čtveřice z Birminghamu patří k nové vlně britských indie kapel a jejich debutové album Elsewhere Always má od Express FM pro vás doporučení, takže až budete mít chvilku, hledejte Overpass. Na druhém místě jsou Jungle se skladbou The Wave. Londýnské duo Josh Lloyd Watson a Tom McFarlane se rozrostlo o Lydii Kito a oznámili vydání svého pořadí pátého studiového alba, které nese název Sunshine. Deska vyjde 14. srpna. The Wave je dvojka našeho playlistu.
1: Express Top.
2: Číslo 2.

0: Blossoms, Meet Me in Love. Novinka číslo 2, Aiko, Why Not Baby. Mezi novinkami je i Role Model, High Hopes 3000. Novinka číslo 4, Kasabian, Superpowers. A pětku má Peggy Goo a Ayra Starr, Woman. Aktuální 10. místo, Crystal, The One. Devět, DMAs, Heat in Park. Na osmičce je Barry Can Swim a Return to Bebo. Sedm, Somber, My Body Isn't Ready. Boys in Blue, Anya Archives, místo šesté. Pět, Phoebe Bridges, Lost Boys. Užel, Immanuel Angel a Alternatei, Moving to the Sun, místo čtvrté. Na trojce jsou Overpass a Is This Real. Dvojku mají Jungle, The Wave.
1: Express Top. Top.
0: A vítězem tohoto týdně je Olivia Rodrigo. Původně herečko-zpěvačka, která se chytla v disneyovském High School Musical. Tehdy v roce 2019 pro něj napsala i soundtrackový song, který ukázal její talent. Naplno ale prorazila v roce 2021 skladbou Driver's License, která se stala globálním fenoménem a lámala rekordy na streamovacích službách. Následovalo album Sour a později deska Guts, kde ukázala mnohem ostřejší rockovou stránku. Stupid Song je z její velmi čerstvé desky You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Toto je Express Top.
2: Toto je nejhranější

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express.
4: Music first.

this is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.
2: Express FM.

0: Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož si ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.